Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky. Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Posloucháš Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.
1: Od januára přes léta celý rok. Já vás omluvil jsem tě a zostal jen otrok. Děkujem ti, že jsme spolu žili. Preťal jsem si žil.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Píška. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Radio. Old school na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Tech Pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
5: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Mimino Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. TechTok.
3: TechTok.
2: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: TechTok.
4: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz. And the only prescription
2: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh! Fresh Radio CZ.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale rostomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love. Od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Tech Talk.
11: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk.
12: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Rádio Fresh. Metropolitní rádio.

0: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Tech Talk.
1: 9:00 je tady, přeji všem hezkou neděli a i tento víkend, jako vždycky mezi 9:00 až 11:00, řešíme technické věci. Ladíte fresh, tak buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Váš telefon a webové aplikace a taky webové stránky vás sledují více, než si vůbec myslíte. Hrozné, že? Ladíte fresh, no ale je tady dobrá zpráva. Naštěstí existují nástroje, které odhalují, kdo a jak vaše digitální stopy sbírá. Například takový Exodus Privacy vám ukáže, jak reklamní analytické nebo profilovací knihovny aplikace obsahuje. No a může se nějakým způsobem rozhodnout a vy můžete hlavně zvolit, co povolit a co zablokovat. Třeba taková aplikace Tracker Control jde dál, sleduje síťovou komunikaci aplikací v reálném čase a dokáže podezřelé přenosy blokovat bez routů, no a využívá lokální VPNky a databáze Disconnect či DuckDuckGo Trapper Radar. App Manager, to je další taková skvělá apka, tak nabízí hlubší pohled do struktury aplikací, kontrolu oprávnění, zálohování a taky hromadné odinstalování, a pokud surfujete web, no tak Samsung Internet ukáže, kolik sledovacích pokusů se podařilo zablokovat. Sleduje také aktivitu analytických systémů přímo v zařízení a chrání vás před škodlivým obsahem a automatickým otvíráním oken i přesměrováváním. No a díky těmto nástrojům, které jsme před chvíli zmiňovali, tak v podstatě máte své soukromí mnohem více pod kontrolou a věřím, že můžete konečně spát v klidu a hlavně se můžete rozhodnout, s kým chcete co sdílet, potaž nechcete sdílet nic. Jste na Fresh Radio a s námi můžete být úplně v pohodě, naše apka je bezpečná.
0: Tech Talk, Tech Talk.
2: And the only prescription is more cowbell.
3: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte pulari.cz.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
12: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
13: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
12: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: TikTok. TikTok. Vlastní AI model, já si myslím, že žádný problém. Microsoft dělá všechno, co může. No a jestli je to dobrý? Asi jo, povíme si. Buďte s námi, jsme fresh.
1: TikTok s Honzou Foldýnem.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.

Microsoft představil vlastní AI modely, které se postupně odpoutávají od partnerů, jako je GPT nebo Claude. A ti vlastně nebudou mít co žrát, jak se říká, no. Bohužel jste s Fresh Radiem, no a ta nová řada obsahuje třeba MAI Image 2, špičkový generátor obrázku, taky MAI Thinking 1 pro přemýšlení s bilionem parametrů a dlouhými texty, třeba 256 000 tokenů, a taky MAI Code 1 Flash, rychlou AI pro programování, která se postupně integruje do VS Code nebo GitHub Copilotu. No a vylepšené jsou i hlasové modely, protože v podstatě ten jejich model už dokáže přepis ve 43 jazycích, včetně češtiny a slovenštiny, to je celkem zásadní. No a taky dokáže syntetizovat hlas ve 14 jazycích, i když zrovna tu češtinu nebo slovenštinu nepodporuje, ale co není, může být, může být. Celá řada taky ukazuje, že Microsoft se snaží být rovnocenným soupeřem vlastní AI, a myslím si, že čím více AI, tím více v pohodě. Ne, nebudeme si jenom spolehat na ChatGPT, jak to většina dělá. Tech Talk.

And when you do it like

0: Fanoušci 3D tisku mohou být opět strašně moc rádi. Bamboo Lab představil novou generaci Bedslingerů, konkrétně A2L, no a více se dozvíte samozřejmě kde? No na Freshi, buďte s námi.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Dobré dopoledne, frešáci. Bamboo Lab představil novou generaci Bed Slingerů. Co to vůbec je? Jmenuje se to A2L, no a tato 3D tiskárna v podstatě nabídne obrovský tiskový objem. Konkrétně 330 na 320 na 325 mm. To si celkem představte, 33 cm, taková hezká kostka. No není to malé. Výrazně překonává většinu desktopových konkurentů, no a parametry tisku, typy podporovaných filamentů i senzorové vybavení zůstávají podobné jako na předchozích modelech a tisk při plném objemu bude ale, co je tady jako bohužel smůla, trvat trošku déle, ale zase to bude kvalitnější, berte to pozitivně. Novinkou jsou taky volitelné moduly pro rozšíření funkcí, třeba lze nasadit řezací nůž pro papír, to je fajn, kůži či nějaké tenké materiály a taky blok pro fixy, které tiskárna promění v kreslící plotr. No a cena té základní verze bude 379 eur a rozšířená pouze 489. To zase není tolik, když si vezmete, že 33 cm takovou velkou krychli udělat. No jako není to špatné.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

0: Tech Talk. 10:00 PM je tady stále s vámi, přeji vám krásné dopoledne, užíváte si ho s Fresh Rádiem a pořad Tech Talk přichystán i nadále, neleníme, takže jdeme na to.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah, ho! Yeah, ho!

0: Tech Talk.
1: Víme už o ní od ledna, jste na Fresh Radio, no a samozřejmě o čem jiném se můžeme bavit, než o Škodě Peak. Je to taková vlajková loď naší české automobilky, no a dalo by se doposud říct si snad největší elektromobil, který vůbec Češi vytvořili. No ale zatím jsme viděli jenom pár roztřesených záběrů na videu, taky jsme možná viděli několik křivek, no ale teďka konečně vidíme celé auto, ale zase pro změnu neživě, ale jako skicu. Jinými slovy, prostě Škoda si hlídá, co může, pokračuje ve své strategii postupného odhalování, no a hotové auto se představí už brzy, to znamená 23. června v 18.25 ve Francii. Tak se těšte, na špioni stále zkoumají, jaké to auto bude. Jestli se jim to povede do té otvíračky, nechme se překvapit, ale i tak, když jsem viděl ty skici, máme se na to těšit.
0: Tech Talk.

Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: And the only prescription is more cowbell.
2: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Tech Talk.
1: Windows opět vymýšlí nové věcičky, co do Windows 11 tentokrát nahraje, no povíme si, buďte na freši s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte pulari.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Tech Talk.
1: Windows 11 testuje novou nabídku Start, která umožní skrýt jednotlivé sekce, připnuté, doporučené a taky vše. No a nastavit taky velikost Startu podle potřeby a nově můžete taky skrýt i své jméno a avatar v sekci doporučené přejmenovat na poslední. Vyhledávání se zlepšilo, nyní prý najdete soubory i uprostřed jejich názvů, což ulehčí práci s delšími názvy a funkce je zatím dostupná v Insider Experimental Preview Build. No ale prý se v podstatě taky dokáže zapnout nástrojem WeWool, ale prý údajně změny budou později a přináší větší kontrolu nad startem a taky rychlejší, praktičtější vyhledávání souborů. Kdy to bude? Možná na podzim, tak se máme na co těšit. Myslím si, že Windows celkem zapracoval na tom a konečně taky vyslyšel ty lidi, co chcou. Tak to je celkem palec nahoru.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: TikTok.
1: Tak čím nás dneska ten TikTok překvapil, jo? Pojďme na to. Microsoft byl obecně tento víkend hodně zastoupen. No a pojďme na to, třeba Windows 11 testuje novou nabídku Start, která umožní skrýt jednotlivé sekce a je toho daleko víc, ale to si povíme třeba příště zas. Microsoft dále, když jsme ho řešili, tak představil vlastně AI modely, které se postupně odpoutávají od partnerů, jako je ChatGPT nebo třeba Claude. No a automobilka Škoda, to je taky naše krásná česká tady panička, jak se říká, tak odhalila dvě skice Škody Peak. Odhalení auta jako takového bude poslední červencový týden. A abych ještě nezapomněl, tak ne vždycky jste v bezpečí na internetu, no a mnoho aplikací vás dokáže hlídat. Tak určitě si stáhněte bezpečnostní aplikace a bezpečnostní záplaty, aby o vás jen tak někdo nevěděl.
0: TikTok.

0: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk je za námi, před námi taky skvělý program v podobě speciálu a od zítřka jako vždycky skvělá ranní dvojka nebo odpolední dvojka, no a všude se samozřejmě hraje o skvělé ceny tady u nás na Fresh Radio, takže schutí do toho, pojďte nás hladit i ten další týden, no a Honza Foltín se samozřejmě loučí a těším se opět další víkend, to znamená v sobotu úderem 9. hodiny.
0: Tech Talk s Honzou Foltínem.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Posloucháš Fresh Radio.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Milénium Lumíra Močkovského.
1: Jeden z největších hitů německého DJ Paula van Dijka se jmenuje Fallen Angel. Tenhle trancový hit vznikl z hluboké osobní inspirace. Paul van Dijk skládal melodii při procházkách v berlínských ulicích, když vzpomínal na své dětství. Skladba je o hledání světla, o hledání naděje a sám DJ často zdůrazňuje na koncertech, že to je jedna z jeho nejzákladnějších skladeb vůbec.
0: Milénium Lumíra Močkovského.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Čas, keď sa krása meria filtrom a injekciami, sa a nájde hrstka celebrit, ktoré idú proti prúdu. Vítajte v Škandále s Marikou a poďme na tú krásu. Ich rozhodnutia vyvolávajú diskuzie, obdiv, ale aj pochybnosti. Ako vlastne vyzerajú bez zásahov a čo ich k tomu viedlo? Ako vieme, Hollywood miluje mladosť, ale nie všetci jej podľahli. V ére plastických úprav sa čoraz viac ikon rozhoduje pre prírodzenosť a mení tým pravidlá hry. Niektoré priznania vás prekvapia, iné vás prinútia zamyslieť sa. Tak, taká Lisa Kudrow, 62-ročná hviezda seriálu Priatelia, určite viete, o koho ide tá blondínka. Nedávno pred Hollywood Report priznala, že jej skúsenosť s botoxom nebola ideálna. Myslím si, že to prispelo k podráždeniu mojich očí a tomuto zvláštnemu vzoru na čele. Takže s tým už asi mám koniec. Alebo taká Meryl Streep. 76-ročná legenda je dôkazom, že prírodzenosť má v Hollywoode stále miesto. V rozhovore pre Vanity Fair už v roku 2010 jasne povedala, že botox nikdy nepodstúpil. Ja jednoducho tomu nerozumiem. Musíš prijať starnutie, život je vzácny a keď stratíš veľa ľudí, uvedomíš si, že každý deň je dar. Alebo taká Sarah Jessica Parker. No, i keď u nej by som trošku pochybovala, že tam žiadna úprava nie je. No a pozor, Emma Thompson plastickú chirurgiu označila za kolektívnu psychózu. A hold, tuna je svet ešte v poriadku.
0: Skandál s Marikou.
2: Rúžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
8: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: velkých atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Posloucháš Fresh Radio.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Josef Edar Foreman vám asi nic neřekne, ale když se ozve Afroman, tak si všichni vzpomenou na legendární humornou zpověď v oblacích kouře, kde v písni z roku 2001 Because I Got High popisuje, o co vše přišel v rauši při zapalování jedné cigarety od druhé. Písnička tehdy vznikla během několika minut, obletěla celý svět a vlastně je pořád aktuální, když se to přehání s hulením.
2: Alešův Old School.

0: Alešův Old School. Na Fresh Radio. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky. He said, tell me a story.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Herečka Gillian Anderson spôsobila na festivale v Cannes hotový rozruch. Fanúšikovia neverili vlastným očiam, keď sa na červenom koberci objavila s divokým účesom v štýle 80-tych rokov. A legendárne Scaliová z Acto X vyzerala lepšie než kedykoľvek predtým. A pozor, aj s vrázkami, a vyzerala nádherne. Na festivale v Cannes sa nehovorilo len o filmoch. Všetku pozornosť na seba strhla práve táto krásna herečka, ktorú si diváci navždy spojili, najmä so seriálom Acta X. 57-ročná hviezda dorazila na fotenie v romantických bežových šatách s kvetinovou výšivkou od modého domu Miu Miu. No skutočný šok prišiel až pri pohľade na jej premenu. Gillian opäť dokázala, že patrí medzi ženy, ktoré s pribúdajúcimi rokmi nestrácajú šarm, ba práve naopak. Za mňa má absolútny palec na vrch.
0: Skandál s Marikou.
2: Víte, kdy umelá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik, příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Mami, mami, mimino Stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí. Jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
12: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Pro

0: Stražrádo vysílalo živě nejenom z Umparku, ale také, pokud vím, také z golfu. Golfpark
1: byla hotka. Z golfu, z Umparku se nevysílalo živě, teda, vysílalo
0: ježiš,
1: se
0: že jsme
1: z golfu.
0: Tam byli, ale vysílalo se živě z golfu, tak
1: viděl jsem
0: to
1: chtěla spoustu
0: říct.
1: Fotek, viděl jsem spoustu videí, vypadalo to tam velice, velice dobře. A dokonce, ač jsem byl natěšený na tu vaječinu, jak mi tam Ondra posílal jedno takové video s tou obrovskou kýtou, tak jsem
0: to
1: si říkal,
0: kurňa,
1: že bych se tam ještě fakt zastavil. Nevyšlo to časově vůbec.
0: Mně se úplně slinky zbíhaly, když jsem to viděla. A hlavně jsem viděla Káťu. Kate, jak tam teda válí s tou golfovou hůlkou, člověče. Já jsem se sice divila, že třeba nechtěla potom Ondru, jako, víš, jako, máš takovou tendenci možná tou hůlkou, ne? Nelezli si za celý den na nervy, tak jak my dva třeba?
1: Já si úplně nejsem jistý, ale já si myslím, že zas tak dlouho tam nebyli, jak dřív ve vysílání byly 2 hodiny.
0: Jo,
1: jak dlouho tam celou dobu byli, to nevím, ale viděl jsem nějaké to patování, nějaké sásky jsem tam viděl a určitě to bylo zajímavé odpoledne.
0: No a Káťa se umí trefit pěkně do díry, to jsem chtěla říct. Best of Fresh!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh. Fresh. Old school na Fresh Radio.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Petra Mockovského.
1: Znáte ostravskou baníkovskou hymnu Gieksa Baník? Pochopitelně základem je italský hit La Mouto Jour od Gigiho di Agostina. Ten se stal evropským tanečním symbolem přesně na přelomu milénia. A to hlavně pro veškeré noční tahy i romantiku na parketu. Gigi napsal single L'amour toujours během období velkých životních změn, kdy potřeboval nabrat nový i hudební životní náboj. A povedlo se mu napsat tenhle absolutní globální hit, který už je tady více jak 20 let. Zajímavostí je, že absolutně nestárne ani DJ, ani hudba. Milé.

0: Fresh. Tohle to je asi jediná zpěvačka, která některé ty svoje tracky, tato řeže až za plot, jak já s oblíbou říkám.
1: Úžasný hlas.
0: Tohle to je Becky Hill, More and More and More and More, samozřejmě bez toho and, jo. More vykřičník, more vykřičník, more vykřičník.
1: Tak ostravsky to zní, že? Ještě když to tam je třikrát, jo, s třemi vykřičníky.
0: Masakr. Počkej, kam ti míříš?
1: Nikam.
0: Ne, dobrý, v pohodě. Best of Fresh.
2: And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte pulari.cz.
8: Letní rande, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
11: TechTalk.
12: TechTalk.
11: TechTalk. Technology. Srovnávání. Novinky na trhu. Rady a tipy. Vychytávky. Online svět. Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
12: TechTalk.
13: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Máte rádi divadlo a humor?
11: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
10: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
11: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
10: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
11: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
12: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
13: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
14: Zažijte!

všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Moravskoslezský kraj býval synonymem těžkého průmyslu. Dneska tu máme AI konference, IT firmy, ale taky stále hutě a doly v útlumu. Josef Hekela vede franšízu personálních agentur Edimax Job a vidí denně, kdo koho hledá.
2: No a v dnešním Sejdeme se na Freši se podíváme třeba na to, jaká očekávání mají od firem zaměstnanci, jaké potřeby mají firmy z Moravskoslezského kraje a jaká je vůbec situace na trhu práce.
1: Ve studiu Sejdeme se na Freši vítáme Josefa Hekelu z personální agentury Edimax Jobs dnes
2: s Radkem Erbenem
1: a Jirkou Kratochvílem.
2: Josefe, vítej, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Rádia Fresh.
2: No, Pepo, když se ráno podíváš na zakázky, které vám chodí, co je dnes na Ostravsku největší problém? Je to nedostatek lidí obecně nebo nedostatek těch správných lidí?
3: Víceméně je to kombinace obojího. Většinou nás poptávají firmy, kterým chybí zaměstnanci. Nějakým způsobem jim chodí kandidáti, chodí reakce, ale nejsou tam kvalitní kandidáti, kvalitní reakce, aby si z toho dokázali dostatečně vybrat kvalitně.
1: Když se bavím s lidmi mimo region a řekne se Ostravsko, tak se všem vybaví doly, hutě. Jaká je ale realita roku 2026? Stále to platí?
3: Myslím si, že Ostrava už dávno není tím synonymem těžkého průmyslu, jak bývala. A dnes je to o tom, že Ostrava prochází za poslední roky obrovským způsobem vývoje a posunu a v následujících letech díky regionálnímu rozvoji určitě bude. Takže to technologické zázemí a zázemí firem se tu posouvá neskutečným způsobem.
2: Pojďme porovnat Moravskoslezský kraj třeba s Brnem nebo Prahou. V čem jsme tady jiní jako trh práce? V čem je konkurenční výhoda a v čem zase nevýhoda?
3: Když srovnám například přímo trh práce Brna a Ostravy, tak Brno má srovnatelné nabídky, co se týká platových podmínek, ale Ostrava je na tom mnohem lépe, co se týká objemu kandidátů. Protože tady i vzhledem k tomu, že začátkem roku byla vyšší míra nezaměstnanosti, blížila se 7%, tak tu bylo z čeho vybírat, zatímco v Brně těch kandidátů je méně. Když to srovnáme s Prahou, Praha je prostě hlavní město, ty možnosti jsou tam lepší a platové možnosti mnohem vyšší. Takže tam ten trh nejde srovnávat s Ostravou.
1: Ty jsi mi možná trošičku nahrál, když bychom se teda podívali na ten trh práce v Moravskoslezském kraji nebo v Ostravě, tak je nějaký fakt, nějaký fun fact, číslo, něco, co by nás mohlo zajímat, co by nás překvapilo o pracovním trhu tady u nás?
3: Mě v rámci statistik Moravskoslezského kraje překvapil jeden fakt, není to úplně zcela svázané s pracovním trhem, ale dost ho to ovlivňuje, je, že Moravskoslezský kraj je druhý nejslabší region s počtem podnikatelů na 1000 obyvatel. To znamená, že na jednu stranu Moravskoslezský kraj jde velmi dopředu, ale na druhou stranu je tu málo vznikajících podnikatelských aktivit.
1: Čím to je? Není to například tím, že se mladí lidé stěhují do Prahy nebo do jiných krajů a tím pádem to zkresluje statistiky?
3: Může být, možná je to i způsobené tím, že lidé z Moravskoslezského kraje jako kdyby se báli podnikat a nevyhledávají ty podnikatelské aktivity, ale myslím si, že tím, že ta Ostrava jde dopředu v rámci inovací, v rámci těch rozvojů firem, tak se to může zlepšit.
2: Takže, co bychom tedy jako lidé v kraji, v Moravskoslezském kraji, měli dohnat? A co je naše konkurenční výhoda? Takže, co dohnat a co je konkurenční výhoda?
3: Dohnat určitě to, nebát se aktivit, ať už z pohledu hledání nového pracovního místa, obsazování nových pozic, anebo vytváření právě těch podnikatelských aktivit z pohledu budování firem, budování těch příležitostí na trhu. A určitě Moravskoslezský region a obecně lidé z Ostravy jsou hodně pracovití a hodně svérázní i na tom pracovním trhu a tohle se nebát využít.
1: Říká pro Sejdeme se na Freši Josef Hekala z Edimax Job.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: V minulém bloku Sejdeme se na Freši jsme si řekli, jak vypadá trh práce v Moravskoslezském kraji. Teď se na to podíváme z druhé strany. Co dnes firmy v regionu reálně potřebují? A kde to možná tak trochu skřípe?
2: Josefe, když tě zavolá nový klient, výrobní firma, logistika, cokoliv, co bývá první, ta potřeba? Co firmy v Moravskoslezském kraji nejvíce pálí?
3: Ta potřeba firmy je většinou, že jim chybí zaměstnanci, protože když už firma volá, opravdu volá, tak většinou potřebuje rychle obsadit nějakou pozici, kterou dlouhodobě oni sami obsadit nedokážou. To bývá první aspekt. A druhý je, že potřebují větší objem kandidátů, větší objem zaměstnanců. To jsou většinou takové dva nejdůležitější, nejčastější případy, proč volají firmy.
1: No a teď možná taková otázka na dřeň. Hodně se mluví o tom, že firmy nemůžou najít lidi. O tom se píše dnes a denně na oborových portálech. Ale upřímně, nedělají si to náhodou firmy sami? Nebo takhle, dělají proto firmy dost, kde nejčastěji sami sebe brzdí?
3: Většinou, když pronikneme do toho náborového procesu té konkrétní firmy, se kterou spolupracujeme, tak mnohdy narážíme na to, že je tam velká prodleva v komunikaci a velká prodleva v podávání informací. A dokážu si představit, že pokud to samé probíhá v té komunikaci s kandidátem, tak si ty firmy sami sobě ubližují, protože ten kandidát nechce tímto způsobem ztrácet čas a čekat v tom výběrovém řízení.
1: No ale tohle je pravda, kterou zase všichni víme, že to takhle funguje, že firmy otálejí s reakcí na kandidáta. Na druhou stranu firmy říkají, nejsou lidi, na druhou stranu neodpovídají. Tak já si pořád říkám, kde je ten problém? Jsou teda lidé ve firmách tak zavaleni, anebo je to chyba procesů?
3: Přesně toto odlišuje úspěšnou firmu z pohledu náboru a obsazení klíčových pozic a méně úspěšnou firmu z pohledu náboru a obsazení klíčových pozic. Je to jeden z hlavních aspektů, protože ta firma, která má dobře zmáknutý náborový proces, kvalitně komunikuje, transparentně komunikuje a rychle reaguje na ty kandidátovy podněty, tak ona potom mnohem lépe zvládne ten výsledek obsazení té pracovní pozice. Když to ta neúspěšná společnost, která nedokáže rozhodnout o přijetí kandidáta, nedokáže se rozhodnout, jestli dát tu nabídku, tak ta prostě potom ztrácí ty body.
2: Říká Josef Hekela z Edimax Job. A teď, Josefe, by nás zajímal možná příklad, takový konkrétní příklad firmy, která to dělá v náboru dobře.
3: Rozumím. A pár příkladů máme, nechci úplně jmenovitě jmenovat konkrétní společnosti, nicméně přesně tyto společnosti se zaměřují na efektivní proces náboru, rychlá komunikace a výborná práce s daty, a co se týká kandidátů a co se týká reakcí, a zaměřuje se na to, jakým způsobem ten kandidát se cítí při tom výběrovém řízení a při tom nástupu. Tato společnost, která se tímto způsobem zaměřuje na ten náborový proces, a je velmi, velmi vždycky považována za tu úspěšnou a my vidíme, že to dělá lépe než společnost, která toto zanedbává.
1: Tedy kdybych to parafrázoval, tak v tom žargonu HR, v tom vašem slovníku se tomu dneska říká employee experience, je to možná takový jako posun od toho, že firmy před pár lety chtěly angažovat svoje lidi k employee experience, to znamená nějaké zaměstnanecké zkušenosti?
3: A myslím si, že to je kombinace tohodle aspektu a zároveň kombinace i potřeb trhu práce, protože dneska ten kandidát se chce cítit dobře v té kultuře té společnosti a chce, aby ta společnost to nějakým způsobem reflektovala. A když ta společnost dokáže reagovat na to, jakým způsobem tomu kandidátovi a zaměstnanci je při onboardingu, při prvním týdnu, při prvním měsíci, po zkušební době, během zkušební doby, tak právě buduje tu kulturu, ve které ti zaměstnanci podávají výkon a cítí se dobře.
2: Jsem nedávno mluvil s inženýrem stavařem, který hledal práci na Ostravsku a nikdo mu nebyl schopný dát ty peníze, které si přál. Nikdo. Firmy řekly ne. A to byl velmi zkušený profík, takže nakonec odešel do Prahy, kde mu ty peníze dali. Není to ten problém, který se točí pořád dokola, tady tohleto, že ta firma to nedá, ty peníze, protože ví, že za ty peníze někoho stejně sežene.
3: Často to bývá problém a často vidíme i při velkokapacitních náborech ke klientům, že oni mají nějakou, řekněme, mzdovou politiku a nějaký rozpočet na zaměstnance a čísla je nepustí na úkor kvality nebo na úkor dosahování výsledku. Zas na druhou stranu jsou kandidáti a zaměstnanci od určitých pozic, kde tam zda nehraje úplně roli. A hraje tam roli právě to, jak se cítí v té společnosti, jaký to má smysl, ta jejich práce a vůbec, jestli je to naplňuje.
1: Přátelé, tak probrali jsme, jaké jsou potřeby a očekávání firem v Moravskoslezském kraji a za malou chviličku, za pár okamžiků se podíváme na to, jaké jsou potřeby zaměstnanců. Josef Vekela, Edimax Jobs, dneska sejdeme se na Freshi.
0: Sejdeme se!

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark. And the only prescription is
3: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
5: Kontaktujte polary.cz. About to catch another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah. I just wanna have a good night.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Pohled na pracovní trh i to, jak to vidí samotné firmy, máme za sebou. Třetí pohled jsou lidé. Lidé, kteří hledají práci u nás doma v Ostravě a okolí. A co od ní dneska očekávají? A dělají pro to dost, Pepo?
2: Většinou se potkáváme s tím, že ty kandidáti očekávají, že je firmy budou kontaktovat sami a mnohdy jim chybí ta aktivita. To znamená zase, když se vrátím k tomu, jak jsme se bavili o té aktivitě z pohledu firmy, zaměstnavatele, tak stejně apeluju na tu aktivitu těch kandidátů. Pokud chci svou vysněnou práci, musím proto něco udělat.
3: A je něco, co třeba vás stále v odpovědích překvapuje, když ten uchazeč přijde a odepisuje na něco?
2: Určitě ano. My se zaměřujeme i na velkokapacitní nábory, řekněme, nekvalifikovaných pozic. A tam bohužel nás stále překvapuje to, že někteří kandidáti dlouhodobě využívají sociální podpory a tento status jim vyhovuje. A i v takových extrémních případech, že to trvá roky a byť jim nabízíme kvalitní pracovní pozice, tak nemají zájem z toho nějakým způsobem vystoupit.
1: No a teď jsem kandidát, přijdu k vám na pohovor. Dobrý den, Jiří Kratochvíl, těšíme. Na co se mě budete ptát?
2: V první řadě se tě zeptáme na tvoje očekávání, o jakou pozici bys měl zájem a jestli máš nějaké konkrétní představy. Potom začneme rozebírat tvoje představy o platu a o náplni a začneme ti představovat veškeré naše možnosti a pracovní pozice, které nabízíme. A pokud nějaká tě zaujme, tak se domluvíme na procesu nástupu.
1: Mám se na ten pohovor nějak připravovat do hloubky?
2: Pokud to není specializovaná pozice, kde potřebujeme ověřovat tvoje znalosti a dovednosti, tak stačí přijít uvolněný a mít ten zájem o tu konverzaci a zájem o tu pracovní pozici.
3: Ano, je dobré se umět i vyjadřovat a říct svůj názor. Tak ono se dost často mluví o generačních rozdílech. Co chtějí dnešní mladí lidé, třeba těsně po škole, a jak se to změnilo v čase? A co očekávají lidé, když už třeba mají něco odpracovaného a říkají si, no to dnes ta mladá generace, ta neví, co by chtěla za to. Je tam velký mezigenerační rozdíl?
2: Osobně si nemyslím, že ty mezigenerační rozdíly jsou extrémně odlišné oproti jiným generačním rozdílům, tak jak plynul čas. Nicméně na pracovním trhu vidíme rozdílnosti u mladších generací versus ty starší generace. Starší generace často se snaží budovat kariéru a nějakým způsobem jít po té jistotě. Mladší generace zase hledají nějaký smysl a nějaký řekněme work-life balance a nebo nějaký princip, jak je kulturně nastavená ta společnost a co jim to přinese do života, kromě peněz. Tady tento rozdíl tam vnímáme.
1: No ale pánové, představte si takovou situaci, nedávno jsem se bavil s jednou známou, která říkala, že poslouchala podcast a byl tam nějaký mladý člověk, který odešel z práce proto, že po něm chtěli práci o víkendu. K povaze toho zaměstnání ta práce o víkendu čas od času patřila, ale pro něj ten osobní čas byl natolik důležitý, že radši odešel. A my jsme se bavili o tom, že pro nás jako generaci 40-tníků a 50-tníků je práce o víkendu taková jako normální. Ale pro mladou generaci je to no go a když po tobě budu chtít práci o víkendu, tak ty radši odejdeš. Tak s tím se nesetkáváš?
2: Setkáváme se s tím, je to vlastně ta ochota pracovat pro nějakou pozici a pro nějaký kariérní posun, jak to bylo vlastně běžné u té starší generace, která si to chtěla odpracovat. A u těch mladších generací je to právě to, že si chcou vybudovat celkově to kvalitní zázemí toho života a ta práce tam má jenom omezenou část času a zbytek chcou trávit svými koníčky, zábavou, rozvojem a tak dál. Nicméně je to nějaký trend, kterému se musí ty firmy trochu přizpůsobovat. A v momentě, kdy ty firmy nebudou reagovat na ty nové podněty nových generací, tak se může stát, že prostě nebudou obsazovat ty pracovní pozice. A někde najít ten balanc mezi tím je ta správná cesta jak z pohledu firmy, tak z pohledu kandidáta.
3: Takže na jaké oblasti by se lidé měli soustředit, aby byli více konkurenceschopní? Trošku narážíme na AI samozřejmě, na umělou inteligenci.
2: Z mého pohledu, ať už se bavíme o technologiích, inovacích, jako je AI, tak lidi by první řadě měli být schopni se přizpůsobovat, měli by být schopni se adaptovat. A ať už z pohledu prací s technologií, vzdělávání něčeho nového, naučení nových dovedností, anebo přizpůsobit se trošku té kultuře té dané společnosti. Protože ten trh se mění a měnit se bude a technologie to budou urychlovat a kdo se nebude adaptovat, ten může zaspat.
1: Klíčová dovednost dnešního trhu práce pro vás uchazeče je adaptabilita, alespoň to říká Josef Hekela ze společnosti Edimax Job. Vy posloucháte Sejdeme se na Freši s Jirkou Kratochvílem a Radkem Erbenem a my jdeme pomalu do finále.
0: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Josef Hekela, Eddie Max Job, teď vlastně poslední vstup dnešního vysílání a zaměříme se na roli personální agentury. Pro firmu, která hledá lidi, i pro člověka, který hledá práci, může být dobrá agentura tím, kdo ušetří opravdu spoustu času a starostí. Pojďme si tedy říct, jak to vypadá v praxi.
2: Buďme upřímní, řada lidí má z personálek smíšené pocity, možná někdy negativní. Co je takový největší mýtus o tom, co a jak to děláte v personálkách?
3: Největší mýtus z pohledu kandidáta nebo zaměstnance je, že personální agentura si bere část jeho mzdy nebo nějakým způsobem nějaké jeho peníze za zprostředkování té práce, což je absolutně nesmysl. Nicméně nějací kandidáti můžou mít určitým způsobem tyto zkušenosti od firem, které se tváří jako personální agentury, ale nejsou to licencované společnosti a na ty opravdu pozor na trhu.
1: A bojujete s tím nějak vy konkrétně? V rámci komunikace vůči těm uchazečům?
3: My se snažíme být ke každému uchazeči a ke všem kandidátům maximálně transparentní a otevření. A jakékoliv jejich pochybnosti opravdu dokladovat tím, jaké budou mít pracovní smlouvy, jaké budou mít podmínky, že jsou to podmínky srovnatelné ze zákona podle klienta, ke kterému pozici obsazujeme, a tímto způsobem komunikujeme s tím kandidátem.
2: No tak mě by zajímalo, jaká je výhoda toho, proč dělat nábor přes vás jako přes agenturu, a kdy naopak se vyplatí dělat nábor takzvaně in-house, to znamená doma skrz interní lidi.
3: Přes agenturu je opravdu kvalitní nábor z pohledu kvantity. Když to ta agentura má dobře zmáknuté, tak je schopná dělat partnera v oblasti náboru té dané společnosti a zajistit velké množství kandidátů a odbřemenit toho klienta od velkého množství práce a času z pohledu selekce a přípravy kandidátů na ten onboarding a na nástup. Naproti tomu in-house nábor je určitě vhodný v momentě, kdy hledáte velmi specializované pracovní pozice a je velmi náročné, jako kdyby předat to know-how té agentuře, co přesně hledáte. Kvalitní personální agentury to dokážou a i z pohledu těch specializovaných pozic, ale je to náročnější jak pro klienta, tak pro tu agenturu.
1: A ta hlavní výhoda pro uchazeče podle tvých slov, Josefe, by byla která?
3: Ta hlavní výhoda, proč využít personální agenturu, je to, že ten uchazeč přijde a udělá si nějaký vstupní pohovor s tou personální agenturou a zadefinuje si vlastně, o jaké pozice by měl zájem, za jakých podmínek. A ta personální agentura díky tomu, že má spolupráci s vícero klienty a poptává neustále nové, případně jí chodí nějaké poptávky od klientů na konkrétní pozice, tak dokáže tomu kandidátovi zprostředkovat velký objem nabídek pracovních.
2: Ty jsi zmiňoval, nebo řekl jsi, že kvalitní agentura. Jak tedy poznáme kvalitní agenturu? Jsou nějaké indicie, ať už pro firmu, anebo pro uchazeče, že s touto agenturou ne, a naopak tato je dobrá?
3: V první řadě, ať už kandidát nebo klient, by si měl prověřovat, jestli daná agentura má vydané povolení ke zprostředkování podle Ministerstva práce a sociálních věcí. To je první indicie, že se jedná o licencovanou společnost. A potom jsou to opravdu takové ty podněty z praxe. To znamená, jak ta agentura komunikuje, jestli nepodává zavádějící informace, jestli nedělá nějaký nátlak, jestli tam nepodepisuje nějaké dokumenty, které nejsou v souladu se zákonem práce a nebo jsou minimálně podezřelé. To jsou všechno věci, které ten kandidát nebo klient by měl nějakým způsobem umět vyhodnotit a v krajním případě klidně nahlásit na inspektorát.
1: A teď poprosíme o stručné odpovědi. Nejdřív se podíváme do minulosti. Změnila se vaše role v čase, řekněme, -5 let, co se týká agentury, a jak?
3: Určitě se změnila a máme mnohem větší tlak na efektivitu náboru z hlediska posunu a vůbec toho výkonu, času a technologií. Takže musíme dělat svoji práci efektivněji a rychleji, ale pořád stejně kvalitně.
2: No a pokud se Radek ptal na -5 let, tak já se zeptám na těch +5 let. To znamená, jaká je budoucnost personálních agentur ve vztahu k technologiím a k tomu, co se všechno na pracovním trhu děje?

0: vezmou to, co potřebují třeba pro novou práci. A Josefe, my moc děkujeme za to, že jsi s námi strávil příjemných 20 minut.
1: Já děkuju.
2: Krásný poslech, krásný den.
1: Mějte se, děkuji.
3: Sejdeme se na Freši. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Dětský koutek pokojík, hlídaný

0: Karolinském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: To byl krásný víkend.
1: Jo, je zase pondělí, člověče. A dneska výjimečně bylo lepší než obvykle.
0: Důvod?
1: Možná, že jsem tím včerejškem, že jsem si byl třeba zahrát golf. Tak ono to vypadá, že budu muset v neděli chodit na golf, aby pondělí bylo trošku jako příjemnější.
0: Z Davida Dejla, mého kolegy a spolumoderátora hitparády Extáze Music Chart, se možná stane vášnivý golfista. A proč o tom takhle hovoříme? Protože sice dnes je Den dětí, 1. červen roku 2026, takže my dva tak trošku slavíme, že jo?
1: No tak to by mi...
0: Co jsi mi donesl?
1: No tak my jak my, ale rodiče
0: co
1: by nám...
0: Co donesl?
1: Rodiče by nám...
0: Co jsi mi donesl?
1: Já jsem ti donesl lžičku.
0: Tak my tak trošku ale slavíme,
1: pozor,
0: ale
1: k té lžičce by to chtěl nějaký zákusek.
0: Ale oslavovali jsme hlavně včera, protože krom toho, že jsme celý víkend byli v Umparku, tak jsme taky byli ve Lhotce na golfu, kde jsme si s mými nebo s našimi kolegy zapatovali, s našimi posluchači. Byl tam tedy kolega David Dale, byl tam Lumír Mořkovský, Kate a moje maličkost Ondra Turda. Bylo to strašně super.
1: Honza Pernický.
0: Honza Pernický.
1: Tomu to šlo obzvláště dobře.
0: Ale kamaráde, ten to tam ještě patuje teď, protože pořád tu první jamku není schopný trefit. Zdravíme našeho talentovaného golfistu. Honzíčku, pokud bys si chtěl hrát golf, já ti toho trenéra zaplatím.
1: No ale, aby jsme se posunuli z toho víkendu, je tady pondělí, něco málo po 17. hodině, a to znamená, že začíná Extáze Music Chart, která je o tom...
0: Že pouštíme 20 nejhranějších tracků uplynulého týdne a tím 20. jsou 21 Pilots.

0: Ondro, čověče, já nevím, jestli já tenhle track jinak než na našem rádiu neslyším. A já si teď nejsem jistý, jestli je to jako originál, anebo to máme trošku připepřené, ale je to skvělé.
1: Je to skvělé, jsou tu 21 Pilots, Drug Path, to koko.
0: Já to musím si opravdu poslechnout, dám si to tady do poznámek a jako ve studiu, ve verzi, jestli je to opravdu stejně, anebo my to máme jakoby jenom lehce, víš, jako...
1: To lehce možná, anebo taky vůbec ne. Ne, je to tak, jak to má být, alespoň pro nás určitě. A popojdeme, popošoupni.
0: Tak na 19 vidíme Zaru Larsson, což je sympatická Švédka. A single Midnight Sun, to je vlastně
1: půlnoční
0: slunce. No. No,
1: takové není. Místo 19. I když kecám zrovna ve Švédsku polárního kruhu, může být.

0: krásný hlásek jako koní pásek. Tohle tady vždycky říkáme, když nám tady zpívá nějaká sympatická dáma, slečna, paní, holka.
1: Souhlasím, to je tvoje oblíbené takové přirovnání. Víš, jako hlásek jako koní pásek.
0: Ale já jsem nikdy koní páska vlastně neslyšel zpívat.
1: Já si teď nejsem ani jistý, jak vlastně vypadá. Takový, jo. To je nějaká koní pásek, to je nějaká imaginární. Ne? Nebo postavička.
0: Já vůbec netuším.
1: Odkud ty to vlastně znáš?
0: Nevím, ale tak rýmuje se to počkej. Koní pásek, já si to tady vygooglím. Koní pás bílý. Jo, to je pták. Jo. To nemá nic s koním. No jasně, hlásek, to je takové to, co si... Je, ale my jsme blbí úplně, dejle, sorry.
1: Tak já jsem si nemyslel vyloženě, že to je kůň, ale přemýšlel jsem, co je koní pásek. No.
0: Já se jdu vrátit na základku do první třídy. Stejně, vlastně o tom si taky něco povykládáme.

0: Nerušte ho. To je koni paspílí. Takhle zpívá po ránu. A my dva úplně blbci už víme, že to není kuň, ale že to je pták.
1: Jo.
2: Počkej, tak on dělal, že to je kuň, si zase myslel jenom ty. Já jsem jenom přemýšlel vlastně, co je to za tvora. No, ale jo, je to ptáček, tak, je to takový ten, který ti trošku hlásí, že bude asi krásně.
1: Jo, takový to.
2: A naopak, když třeba si chceš ještě pospat, tak trošku nepříjemné, ne?
1: Ale mě to vůbec nevadí.
2: Ale proti andulkám, které mám třeba doma já, které když se probudí třeba v 8 ráno, kdy jim krásně svítí do klece, tak to byl lahodný zvuk.
1: Ale jako, kde vymysleli konipas, jo? Protože jako mě to došlo, že to je ten pták až potom, ale prostě když konipas, tak já si v té hlavě představím toho koně, jak se tam pase. Včera jsme to viděli na tom golfu, pásme se a byl to kůň.
2: No. Koní pas by měl být osoba nebo někdo, kdo pase ty koně.
1: Kdo ho nevyvenčit, že jo? Aby jsme nebyli na tom teda jako úplně tak nějak jako mimo mísu, tak jsme vypadáně měli říct, že na 18. byl koní pasek Calvin Harris s koní paskou Kasabian a trackem Release the Pressure, alias Uvolněte tlak. Jak si tak uvolňuješ tlak? Jak si to můžeš představit?
2: No, někdy pomůže si jenom tak zakřičet, jakoby.
1: Don't make me love you, Lizzo 17. Můžete křičet i s ním.

0: Dnešní hitparáda Extáze Music Chart s datem 1. června roku 2026 se nějakým záhadným způsobem motá kolem konipářků, kteří můžou znít jako, když hraješ třeba na flétnu.
1: Jo, jo, tak ono. Přejiším, jako, jak na to navázat. Myslím si, že na flétnu narážíš proto, protože interpretka, která teď dohrála, takzvaná Lizo, je vlastně vystudovaná flétnistka.
0: Vystudovaná flétnistka. Myslíš profesionálně nebo takhle nějak večer po klubech, že studovala tu hru na flétnu?
1: Klasicky školená flétnistka.
0: Klasicky
1: školená. A flétna je součást jejich koncertu a nahrávek.
0: To zní víc než velmi zajímavě. Tak jo, tak Don't Make Me Love You, o tom bylo 17. místo. Můžu taky říci, že Lizzo je taková ta typická afroamerická zpěvačka, jak by si ji představil, prostě hrdek baba ze všim všudy a ten hlas vytáhne normálně až z paty.
1: Pravděpodobně proto ten hlas, protože ona je, jakoby, ještě nemá ani 40 a to bych podle hlasu nehádal. Teda.
0: Taky bych to nehádal.
2: A místo 16.
0: Možná bych nehádal to, že Rita Ora se někdy dá dokupy se Zerbem.
1: Tak se potkali.
0: A jestli to nebude láska, if it's not love.
1: Ale

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
2: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
1: Kontaktujte pulari.cz. And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Extáze Music Chart. Místo 15.

0: Dale, sledoval jsi někdy seriál South Park?
1: Jo, ale jako letmo, nebyl to můj jako šálek kávy.
0: Jako můj taky úplně ne.
1: Na mě to určitě bylo... jsem to zahled, když jsem večer přepínal, třeba začala nějaká reklama, tak to tam běželo.
0: A víš, co jim tam říkali o Kanaďanech?
1: No, nevím to přesně, tu citaci znáš mají perfektně ty.
0: Prasečí očka od klábicí hlavy.
1: Jo, to už mi říkal. No.
0: Prasečí očka od klábicí hlavy jsou za námi. Loud Luxury, to jsou totiž Kanaděni jako Poleno, i když zpívali o Kolorádu, tady s nimi zpívala Zohara. Konkrétně na 15. hitparády Extázy Music Chart, kterou právě ladíte na Fresh Radio s Turnova Dalem.
1: Jo, nevadí, že jsem tak do toho takový. Hele, pojďme dál, já myslím, že 14. bude taky zajímavá. Tam je
0: to,
1: totiž...
0: To komentujeme pořád dokola, to každý už je pořád týden, to samé, co týden.
1: Má stejný problém pořád.
0: Má stejný problém.
1: A já už si myslím, že tato skladba může jako, tady jako trhnout rekord, kolikrát se nám otočila.
0: Ale prostě a jednoduše byli jsme první, co ji hráli, trefili jsme to se vším všudy.
1: A zatím to vypadá, že budeme mít poslední. Jakoby.
2: Místo 14.
0: Tady je Ray a Where's My Husband.

0: To, co se děje Ray, Where's My Husband, se doufám teda neděje zpěvačce, která to jako teďkom vzala v sobotu za své.
1: Jo, počkej, kterou myslíš tu?
0: No Dua Lipa.
1: Dua Lipa?
0: No Dua Lipa, no.
1: Jo, to si toho, teď tady hlásil něco. Koho si ukáž?
0: Callum Turnera.
1: To nevím, kde je.
0: No, to je herec americký.
1: OK.
0: Jo, ten tady, počkej.
1: Jsi mi poradil.
0: To je Václav Klaus, kde se to vzal. toho si nevzala, toho ne. Ukážu ti obrázek, ale v nějakém filmu tak, určitě hrál. No.
1: No tak nic, no Ondro, no tak... Tak vybereme nějakou jinou.
0: Vybereme nějakou jinou, nevadí. No. Jako
1: teď ale můžeme jakoby do Rumunska. To byl, ona vlastně, Dua Lipa byla tam někde taky. Ona byla
0: tam Kosovo, Albánie.
1: Ano, tam někde tam poblíž. Někde,
0: no, jasně. A, ale zakotvila v Anglii, že jo.
1: A Alexandra Sten, ta by měla být z Rumunska, jestli se nemýlím teda.
0: No to je prý hoří i voda. Fire! Místo 13.

0: To byl Ohýnek.
1: Jo. Každopádně tady ten single pořád ve mně mi připomíná tu jejich éru, kdy společně vlastně s Inou tak trošku soupeřili, protože obě Rumunky. A ten nápěvek, to je takový typický asi rumunský nějaký nástroj, člověče. To tam je pořád,
0: no,
1: i po těch letech.
0: Tam pořád musíme zjistit, co to je, to nějaká balalajka nebo něco podobného.
1: Balalaj, aby to nedopadlo jako s koní páskem.
0: Přesně. Místo 12. Co je jisté, tak Andromedic je zase polámaný beat, elektronická hudba. Společně s ním Arkando, Rafaela a track, který se jmenuje...
1: Hold Me in Heaven.
0: Zdravím v ráji.

0: tři šutry v míchačce.
1: Pozor, někdo ještě radiátory může říct, jo?
0: Radiátory. A k této hitparádě patří 20 tracků, které nejčastěji zněly v uplynulém týdnu právě na frekvencích 886, 136 a 165, taky na dabu v celé České republice, nebo téměř v celé České republice, a nebo úplně na celém světě, kdekoliv pomocí internetu či naší aplikace. Mm. Kdo je na 11?
1: Nevím, kdo je na 11, ale zeptám se tě, jestli mám jakoby vypnout světla.
0: Můžeš vypnout světla a potom přijde sluha, který se jmenuje Kato. A ten sluha...
1: Má šéfa Johna.
0: Ne, nemá šéfa Johna. Ne? On mýval šéfa toho. A teď jsem to zase zapomněl, vidíš, růžového partnera. Kluzova, ano. A Kluzova nebyl John, ale on ho vždycky, že jo, nějaké ty... To jsme tady jako rozklíčovali posledně, ano. Tak nějak měsíc zpátky.
2: Místo 11.
0: Ale jinak mluvíme o tomhletom a dál nemusíme nic.

0: Tak zase můžeš rozsvítit, milý kolego Dejle, protože Turn the Lights Off nám právě skončilo a uzavřel nám vlastně tu druhou desítku.
1: Přesně tak. A to znamená, že před náma je sekce novinky a my jsme vybrali zase tři pro tento týden.
0: Tou třetí, ale my nevíme, jestli v pozadí.
1: Tou první, ne?
0: No tak třetí, druhá, první, potom. To už záleží, jak to vezmeš. Takže tou první. Nebo prostě tou, co pustíme první.
1: Tak dej pro tu prostřední věc.
0: No tak já to přehodím, dobře. Ne, tak tou prostřední, která měla být ta první a je teďka, která měla být ta druhá, je teď ta první, je Becky Hill, tady máme.
1: Víc.
0: Aha, já jsem myslel, že to o něčem jiném. Extase Music Chart, novinky. Ale more.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield.
5: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle Akari 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: Extáze Music Chart, novinka!

0: Druhá novinka to byl DJ Antoine, Never Stop the Party, a teď je tady ta trojka, na kterou se těšíme, tady já alespoň maximálně.
1: Eagle.
0: Ultranate. A track, který bude jasnou hitovkou na Ibiza roku 2026. Move into the sun! Virální záležitost se vším všudy. Vyšla minulý týden. Dejle, nevadí ti, že to tady ohulím v tom studiu?
1: Nevadí.
0: Jdeme na to, volume doprava, posloucháte Ecstasy Music Chart. Tohle bude hit roku, věřte mi.

0: Už předem se omlouváme svým ranním kolegům, že jsme jim tady odpálili odposlechy, taky tuším Romanu Chmělovi, že nic neuslyší ve studiu, ale tak co už, tohle byla novinka číslo 3. Extáze Music
1: Chart. Ondro, říkal jsi něco?
0: Říkal jsem, že tohle byl Eagle.
1: Co?
0: Eagle.
1: Jo, Eagle, jo, promiň, já teď mi tak trošku bubínky se převrátily.
0: Moving to the Sun, naprostá petelice. Letos má Eagle rezidenturu v High, ale ne u Opavy.
1: Jo.
0: No, High na Ibice, teda.
1: Musím ti dát za pravdu, myslím si, že taky tenhle ten song má opravdu potenciál. Uvidíme.
0: Ten refrén, to... Tak to už tady za poslední týden jsem viděl v tolika videích, že...
1: Prakticky jako špičkový hlas zpěvačky, která hodně dělá v tom Afro Houseu. I když jsem se díval, že jako labely to zařadili jako house, já už se v tom úplně nevyznám.
0: Ale to máš jedno, barák jako barák. Jestli ti ho staví Afričan nebo nějaký jiný, to už máš úplně.
1: To by mělo být rozdělené, ne? House, ale potom dal... Sky, ten, že? Mrakodrap, víš?
0: No tak dívej se, i na desíce zpátky v bodované části hitparády budeme mít zase nějaký ten barák. Even McVicker ho zase sdílí.
1: Ano, Shared House a desítka.
0: Tady je máte, já nevím, já bych barák nezdílel.

0: Na druhou stranu odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil, jelikož když slyším ten hlásek, tak zase jako koní pásek. Pokud by jako někdo byl tak krásný, byla tak krásná teda, a jako ten hlas, tak bych možná ten house našeroval. No.
1: Já nevím, teď přemýšlím, jestli bychom neměli změnit tu tvoji jakoby hlášku, hlásek jako koní pásek.
0: Proč?
1: Protože už víme, jak vypadá, už to není ono.
0: Tak,
1: já nevím.
0: Tak, ale
1: jako,
0: tak to bychom měli vědět od začátku, jako jak
1: hlásek,
0: vypadal.
1: Jako, měla hlásek jako hroch, třeba, víš, jako mě.
0: Tak to, jako, to nechceš, ne? Ale...
1: No, ne, tak jako koní pásek.
0: A hlas jak hlas, kdyby měla pozadí, jako, tak to už vůbec nechceš. No, ale potenciál může mít kdokoliv, třeba i ten hroch. Somber, Potential, Extase Music Chart, 9. místo, 1. červen, David Dale, Ondra Turda. A ještě musím něco vteřinu říkat do intra. Teď!

0: Ondro, naopak tohle to byla taková pohodička, zase pohodinda takhle uprostřed parády.
1: Dáme si pohodindu.
0: No, pohodina.
1: Dáme si pohodindu. Dáme si pohodindu. Kdo to byl? To byl někdo u Krause, kdo byl jako host a začal tam vykládat, jak si bere děti do postele, že si udělají pohodindu a pak ona si během celé té, to byla herečka nebo zpěvačka. Jo, už vím, možná, ta Absolonová to byla. A jak si jo? Celou tu dobu té pohodindy představuje, jak ty čipsy z té postele bude vysávat od těch dětí. Tuším, že to byla Monika Absolonová, ale neberte mě jako za slovo úplně. Když nevím ani, co to je koní pásek, tak co by, co je dál. Teď si dáme kouříče řetězů.
0: Ano, tady ten projekt, ono některé, celkově ty názvy vlastně, když si člověk
1: to překládá. To nesmí překládat jako doslova, že jo?
0: Nemyslí, ale přece ti vlastně anglicky hovořící lidi to hned takhle jako musí slyšet, ne?
1: Hele, to bude něco, co má jiný smysl. Hele, když u nás řekneš čudlík, no. Jo, nebo takový ten, no to už nebudu říkat, to už se nedá prezentovat.
0: No, ale no, i kdyby tak... řekl čudlík, tak jako, je to čudlík, jo? No, tak jako kapela čudlík.
1: Kapela čudlík. Čudlík, no. Smokers, Oaks a jako, teda kouřiči řetězí jsou čeň, Smokers. Mohli bychom si tak jako vygooglit, co tím básník chtěl říct, co?
0: Zkusíme to, no.
1: No tak pojď na to. Místo 8.

0: No, ty jsi tady prostě zapálil a...
1: A jenom tak trošku.
0: Pěkně znám to tady jako za chainsmokeroval.
1: Jo takhle, tak co to teda ten chainsmoker znamená?
0: No tak samozřejmě jsme si tady četli, že opírá se to o to, že vlastně chainsmoker je asi myšleno v angličtině jako někdo, kdo kouří jednu za druhou, takový řetězový kuřák.
2: Jakože si dá páva.
0: Tak, ale původně členové chainsmoker jakoby nezamýšleli, nebo aby jakoby...
2: Propagovali
0: to kouření, ale potřebovali něco, co se fakt bude dobře vyslovovat, dobře pamatovat, aby to bylo tak trochu rebelské a hodilo se to k té elektronické klubové scéně, která v těch letech jakoby byla na vzestupu.
2: Tím pádem mám na tebe dotaz, jak to myslel ten člověk, co udělal Heroes of the Night, ale farben, jakože všechny barvy, nebo? Místo 7.

0: Dneska mám Ondro pocit, že v té parádě přibývá těch skladeb, které vlastně už evokují to, že je tady prakticky léto za rohem.
1: No co evokují, já už ho mám. To je 1. června, ale to je tady jasně, ještě nějakých 21 dnů, jako blá, blá, blá.
0: Přesně tak.
1: Je červen, je léto, tečka, konec, žádná debata.
0: Jo?
1: Dneska to je tak... léto a já všechno, víš jak.
0: A zrovna tento týden to tak bude vypadat, no, jako letně.
1: Bude?
0: No, ne.
1: Zítra dobrý.
0: Pěkně. A potom to musíme ještě nějak vydržet pár dnů. No.
1: To nevadí.
0: Ale je třeba i zalívat, zase nemusíte lítat z hadicí.
1: Svojí.
0: Zahradní.
1: Camelfat, Josh Gigante, jo, s tou gigantickou hadicí.
0: Tak,
1: a Kuda.
0: Někdo má na zahradě třeba 50 metrovou hadici. Jako, dneska no, to není problém.
1: A někdo má 30 centimetrovou třeba, no.
0: To je šlaušek.
1: Co bys za něj dal? So good.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
12: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
13: No super.
14: Co no super?
13: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
15: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Moje auto mě reprezentuje.
16: Automička IMO.
11: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
16: Automička IMO.
11: Perfektně umyté auto od 109 korun.
16: Automička IMO.
11: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
16: Automička IMO.
11: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
17: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
18: Místo 5!

0: That's powerful.
1: Extáze Music Chart.
2: Jo, a vy posloucháte Fresh Radio a Extázy Music Chart. A ta je přesně o tom, že si hrajeme 20 nejhranějších songů za uplynulý týden a přidáváme vždycky dvě novinky. No a za náma už je pětka, kterou měla na svědomí, dalo by se říct, jedna z nejznámějších britských elektronických drum and bassových dvojic, Sigma, společně s Dutch and Graft a profesorem Greenem. Jméno nazvali tohle songu Need You Now. A to byla další drum and bassová záležitost, kterou jsme dneska odehráli. No a na čtyřce tam už je takzvaná německá kolaborace, protože jeden z nejpopulárnějších DJů Německa, aktuální, dalo by se říct, Robin Schulz má absolutně nový single se zpěvačkou taky z Berlína. Barbs si říká a single, který je opravdu novinkou teď z května, nazvali Better Times, lepší čas. Tak jdeme si ji dát.
1: Místo čtvrté.

0: čtyřka Robin Schulz a Barb's Better Times, tak to byla skladba, která je zase zároveň prakticky novinkou v naší Extáze Music Chart a ona celkově Extáze Music Chart je vždycky tak s polovinou 14 denních věcí třeba, které vyšly někde na labelech. A my už to máme zařazeno a už vám to tady pouštíme pěkně do uší. Stejně tak jako dneska bronzová medaile na třetím místě, americký producent Diplo se spojil s teď kanadským zpěvákem Cameronem Whitecombem a mají společnou záležitost, kterou tak jakoby samozřejmě bychom mohli nazvat něco jakoby budeš mě ještě milovat, Would You Still Love Me? No a nezbývá nic, než si ji pustit, protože nebudem to zdržovat. Extáze je taky hlavně přece o muzice.
1: Místo třetí.

0: My už jsme se minule tady s Ondrou říkali, že tímhletím songem Diplo trošku překvapil, protože vždycky dělal takovou trošku, nevím, jak by to říct, no takovou drsnější nebo tanečnější muziku, a teď to je tak trošku evokuje, nebýt to Kanaďan, tak bych řekl jako opravdu takový nějaký country z Texasu. Nicméně pro tento týden trojka, my samozřejmě budeme držet třeba pěsti, že se to posune ještě víc příští týden, no a teď už posouváme laťku ještě výš na stříbrnou pozici dvojka, kde vlastně máme takovou, máme single Let Me Be In Your Arms, kterou má na svědomí australský houseový producent, který si říká Sonny Fodera. A s ním společně americko-kamerunská zpěvačka Libyanka naspívali tuhle záležitost. Je to takový vocal house, který teď spatřil světlo světa, nebo jak se tomu říká, teď květnu, a zase jedna z čerstvých věcí. A myslím si, že Sonny Fodera připravuje desku a jeden song za druhým, který teď slyšíme, tak se tam objeví.
1: Místo druhé.

Jo, tak Sony Fodera předvádí muziku, která mě osobně teď velice, velice imponuje a těším se na to album, až ho vydá jako celek, protože poslední 3 nebo 4 skladby mě opravdu baví a jsem rád, že dneska na dvojce společně s Libinkou Let Me Be In Your Arms takhle vysoko. No a nám to dneska neskutečně letí, my jsme se přeshoupli přes 19 skladeb, 3 novinky k tomu, jsem tam nějaký ten blbý vtípek tady společně s Ondrou, nějaká možná i chytrá poznámka, kdo ví, jestli se to tak dá říct, třeba jsme něco dneska vyplodili zajímavého. Dostali jsme se až na samotný vrchol, máme tady jedničku tohoto týdne a tam se umístila. A pozor, je to bulharská zpěvačka, dokonce jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti. Dnes umělecké jméno Dara, vlastním jménem Darina Jotová. A vy určitě tuhle skladbu už znáte, protože skladba Bangaranga Ga, jestli jsem to teď úplně dočetl dobře, je vlastně

0: Fun a Funk. Posluchači se mají na to těšit.
1: Digitál nebo, dneska digitál nebo vinyl?
0: Vinyl.
1: Vinyl, takže zase originál vinyl. No a pokud vy posloucháte třeba teď ještě v neděli, když dojíždí naše repríza, tak už po nás Martin Klebón a jeho další díl automoto pořadu Mašinérie. Já děkuju za váš poslech, těším se zase příští týden u naší Ecstasy Music Chart. Ahoj.
2: Místo první.

Fresh Radio. Dab FM anebo apka. Fresh je všude.

0: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Mašinérie!

Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie!
1: Nazdar, krásnou neděli, dneska je 7. června, 17:14, to je ten správný čas na to, aby začala Mašinérie dvouhodinovka o povídání o autech, o motorkách, o dopravě. No schválně, jestli poznáte, o čem to dneska bude. Přiznám se, že bych to taky asi nepoznal. Tohle je zvuk Babety, kdybyste nevěděli. Jo? Tohle byla Babeta 210, takže dneska povídání úplně jasné. Luboš a Petra, staří známí už z Mašinérie a Frižrádia, protože to jsou Babety, jste doslova slovem a srdcem jako jatí. A budeme si povídat o dvou zásadních věcech. Jedna je, co jste prožili tento víkend, a druhá, co nás čeká za 14 dnů. Ale co nového u vás?
2: Tak já zdravím všechny posluchače. Co u nás nového? No, připravujeme se na velký blížící se závod a jinak nic velkého.
1: Peťo, ty jsi paní učitelka ve školce.
2: Ano.
1: V pondělí jsme měli Mezinárodní den dětí. Jak to probíhalo? Měli jste něco zajímavého pro děti přichystáno?
2: Jako každý rok tento den oslavujeme s dětmi ve školce, takže jsme si ho užili, měli jsme plno soutěží, překvapení, ocenění a děti odcházely šťastné a unavené pěkně potom domů.
1: To je asi dobře, ale ty jsi mi prozradila, že ty jsi tam přijela na Babetě.
2: Ano.
1: Přímo jako do školky, jo?
2: Přímo do školky jezdím na Babetě, protože to mám takové rychlejší. No a děti, když jsem zaparkovala Babetu a byli jsme na zahradě, tak si všimli, že tam něco stojí, a tak se doptávali a musela jsem provést i projížďku po naší zahradě ve školce.
1: Když si vezmeme Babety, to je relativně staré vozidlo, to jsou nějaké 80. léta, tady jsme se o tom bavili v nějaké minulé Mašinérii. Co ty dnešní současné děti na to jako říkají, když vlastně ten rozdíl generační je možná dvě generace?
2: No, jako byli nadšení, fakt se zájmem přišli, ptali se, prohlíželi si to, samozřejmě se chtěli i svést, ale to nemůžeme z bezpečnostních důvodů ve školce a po zahradě.
1: Maximálně své.
2: No, tak, ano. A samozřejmě jsem je upozornila, že vždycky, když jedu na cestě, mám přilbu, na té zahradě jsem to jako neměla, tak jsem na ně zatroubila, prohlíželi si to. Někteří byli vylekaní z toho zvuku samozřejmě, ale...
1: To je jako zabijácký zvuk té Babety. Oni se to báli jako.
2: Někteří jo, ale jako se zájmem to sledovali.
1: A vy jste to brali vlastně takovou jako osvětu dopravní, jo? Že prostě mají mít helmu, když budou jezdit na motorce někdy v budoucnu. Doufáme, že tam někoho takového vychováváte.
2: Je to tak, většinou vždycky, když něco se uděje v té školce, ať nečekaného a neplánovaného, tak to vždycky spojíme s tím vzděláváním, a tak jsem je upozornila, že přilba musí být.
1: Tvůj partner Luboš, Luboši, ahoj.
3: Ahoj.
1: Prosím tě, co u tebe nového? Já jsem se dozvěděl, já jsem to vůbec netušil, že ty jsi mechanik jako zahradních strojů, robotických sekaček, traktůrku a podobně.
3: Ano, je to tak, já dělám dlouhá léta benzinové a teďka i robotické sekačky.
1: Normálně mi napadá, že bychom udělali nějakou mašinérii přímo o těchto z těch strojích, protože já jsem zjistil, jsem vybíral teďkom robotickou sekačku, a to je docela jako umění vybrat, aby to splňovalo minimálně to, co jsem chtěl, a aby mi to úplně nezrujnovalo jako peněženku.
3: Je to tak, internet je toho plno a těch modelů a všeho, aby se v tom čert vyznal.
1: Hlavně já jsem měl takovou tu starou, co potřeba ten obvodový drát ještě kolem zahrady, a měl jsem ji možná 3-4 roky a mě překvapilo, jak to neuvěřitelně šlo strašně dopředu ta technologie.
3: Přesně tak, je to úplně o něčem jiném a i ty dratové mají něco do sebe a pořád to funguje.
1: Ta moje byla jako úplně blbá, protože ona vlastně měla nějaký algoritmus, který jezdil náhodně. Jo? Ona jezdila od drátu ke drátu, když se jí to teda podařilo a někde neuvízla, tak jezdila úplně chaoticky, vůbec ta tráva neměla žádný pěkný vzhled. Dneska prostě ty sekačky GPS a já nevím, co všechno tam je, jako neuvěřitelné, ale samozřejmě ta cena potom je trošku někde jinde.
3: Je to tak, přesně.
1: Co ty na to říkáš, jako sleduješ ty technologie v rámci té profese, že opravdu, já bych řekl, že měsíc od měsíce to je dál a dál.
3: Je to tak, a internet je toho plný, a na tom internetu je samozřejmě toho napsaného, vychvalovaného.
1: No ale to mám pocit, že to právě ti výrobci těch jednotlivých sekaček trošičku jako přikrášlí, a pak vyber si nějakou nezávislou recenzi právě sekačky.
3: Nevybereš.
1: Nevybereš, protože pak si naštvaný, že to nedělá to, co to má dělat. Já nevím, je možnost třeba si půjčit nějakou sekačku, jako vyzkoušet doma, nebo nějaký jako zkušební poligon u toho prodejce, aby ti ukázal alespoň, co to dokáže.
3: Ano, je to tak. Moc jich není, těch prodejců asi takových, ale třeba i já ukazuju a půjčuju sekačku takovou.
1: No rozhodně se domluvíme na některou mašinérii, uděláme takovou jako zahradní. Petra, Luboš, Babety jste a dneska to bude hodně zajímavé povídání, protože nás bude čekat jedna hodně významná akce. Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Radio CZ. And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: Mašinérie!
1: Rytmus v éteru Fresh Rádia. Dneska mašinérie číslo 116. Hosty jsou Petra a Luboš Babetisté. Děcka, jaký jste měli víkend?
2: Bylo to náročnější, protože jsme se rychle balili a v pátek ráno jsme si mysleli, že vyrazíme do takového kempu a ještě jsme ve 12 nevyjeli.
1: Jak to?
2: Já jsem musel ubrousit držák, co máme na kola, jak kdyby, a já se tam na to dávám Babetu, na to tažné zařízení za auto.
1: Já jsem na to hleděl, ty jsi vlastně takhle přijel dneska z akce. Co to je za vozidlo? To je nějak něco většího?
2: Můžu to říct, co to je?
1: Jo, je.
2: No, je to Citroen Jumpy, taková ta menší dodávka a máme tam lůžko vevnitř a jedna babeta byla vevnitř a jedna je na tom držáku pro kola.
1: To je právě zajímavé, protože já bych řekl, a když jsem to i zkoušel, tak ten držák moc nedržel, on se jakoby sklápil na té kouli tou váhou a to jsem tam měl normálně jako jízdní kolo a ty jsi tam strčil babetu.
2: No, narval jsem to tam, už to tam mám několik, jak kdyby v sezón nebo jíst a drží mi to, klepu nad dřevo.
1: Kolik ta babeta vlastně váží kilo?
2: Kolem 50 by mohla, 45 tuším, ale já tam mám nějaké bebechy narvané, takže... Má to 50.
1: Tak když vezmeme, že obyčejný jízdní kolo váží nějaký kolik, 13, 14 kilo, tak a dají se tam 3, možná 4, že záleží asi na tom držáku, tak pořád jsme jako někde níž než ta babeta, tak to se divím teda, že to udrží.
2: Ta nosnost tam je těch 50 kilo tady u toho držáku, co mám, takže...
1: My se za chvíličko podíváme, co jste vlastně o tom víkendu zažili, jenom prozradím, že to byl nějaký babetácký sraz soukromý, ale já bych se vrátil k tomu, co nás čekalo, nebo co se odehrálo o víkendu, a to byla zaprvé teda muzejní noc. Já jsem byl v dopravní podniku v Ostravě, v Martinově, v depozitáři historických vozidel, staral se tam o muziku a dovedete si představit tu nádheru, co tam všechno jako jezdilo? Ty jsi, Luboši, říkal, že jsi zaznamenal něco?
2: Já jsem zaslechl, že tam byly renovované tramvaje, T3 a nějaký erťák, nebo nějaký autobus.
1: To právě nebyl erťák, jo? Já to zkusím vysvětlit. Ta renovovaná tramvaj, to je novinka, která se vlastně teď zařadila do sbírek historických vozidel. Je to tramvaj z roku 1970, nádherně opravená do stavu v podstatě po zařazení, takže někdy rok 70-71. Je tam pokladna pro průvodčí, je tam ještě otevřená kabina, jako dneska neuvěřitelné. A ten autobus, erťák, to je takový ten klasický kulatý, který známe možná z filmu Florence 1330, jestli si uvědomíš. To bylo o autobusu, pan Menčík to tam řídil. A tohle, to, co oni představovali, to byl autobus RO. Takže vlastně předchůdce někdy z 50. let, který samozřejmě i tou technologií a tou výbavou odpovídá právě těm 50. letům a nedá se srovnat s tím erťákem. Řekl bych, že to je prostě ten erťák samozřejmě o nějakou kategorii navíc. Nádherně zrenovované vozidlo. Obě dvě vyšly, mám dojem, že na 18 milionů ta rekonstrukce a pan Boháček, který má vlastně na starosti sbírku historických vozidel v dopravním podniku, je neuvěřitelný jako fachmán a on říkal, že ty vozidla byly opravdu do šroubku zrenovovaná. Takže rozhodně doporučuji, pokud budou nějaké akce ještě s dopravním podnikem, jakože 100% budou minimálně na podzim, je to den ostravských dopraváků, tak stavte se tam.
2: Určitě mě to zajímá, takže se přijedem podívat.
1: Co ty, Peťo, jako žena, máš vztah třeba k té historii vozidlům, ať tramvajím, autobusům, anebo i osobním vozidlům?
3: Mám, teď jsme třeba zrovna ve školce byli s dětma v muzeu nákladních automobilů v Kopřivnici a měli tam právě taky takový autobus, vypadalo to jak Volkswagen Brouk, celý takový kulatý a já jsem z toho byla úplně nadšená, říkala jsem právě kolegyním, že bych se v tom hrozně ráda svezla. Jako líbí se mi to a ráda se zajedu podívat, projet se s tím, když je ta možnost, zajímá mě to.
1: Bylo nádherné, když potom ty veteráni, kteří tam byli vystaveni na takové odstavné ploše, teď nemyslím autobusy a tramvaje, ale byly tam i osobní vozidla, ať to byla 603 Tatra, 613, stará Felicia a podobně, jak oni to potom nastartovali v noci, když odjížděli po té 23. hodině, ten neuvěřitelný smrad z toho výfuku. Mi to normálně chybělo, připomnělo mi to dětství, když jsem stál třeba někde na křižovatce a ty tam prostě ty starý škodovky a trabanty a warburgy jako smradili a úplně mi to jako dostalo do dětství a tím, že vy jste babetisté, tak ta babeta taky jako vydává svým způsobem jako určitý smrad.
2: Ano, je to dvojitak, takže tam mícháme benzín s olejem a ono se to spaluje. Někteří to přehánějí, ale my to pěkně namícháme, jak to má být a
1: Tam je nějaký poměr 1:40?
2: Dáváme 40, 50.
1: A se moc nekouří, že? Protože potom, pokud je tam víc toho oleje, tak je modrý dým a smrdí to. Ono to asi jede taky, ale...
2: Ale blbě.
1: Ale blbě, takže je to dobře, že to tak děláte. Dnešní mašinérie s Lubošem a Petrou.
0: Čekuj Fresh Radio CZ.
4: Fresh Radio.
5: All day, every day.

0: Mašinérie.
1: Jste naprosto správně, Fresh Radio, Ostravské Fresh Radio, nedělní mašinérie s Martinem a dneska s Lubošem a Petrou. Babety jste slovem i srdcem.
2: Je to tak, přesně.
1: Luboši, ty jsi minulé stupu nakousil, že jste byli na nějaké akci soukromé. Co to bylo zač?
2: S brněnskýma klukama, co jezdí na babetě, jsme si udělali výjížďku. Byli jsme v Bystřici nad Pernštejnem.
1: Kde to je?
2: To je někde mezi Vysočinou a Pardubickým krajem.
1: Jo. Pernštejn, to je nějaký zámek nebo hrad nebo něco takového, že? Jo, vzpomínám, jsem tam byl kousek na vojně, no kousek, já jsem byl u Benešova, ale vím, že jsem tam někudy má jezdil, tam byly Uhlířské Janovice, mám dojem, a pak nějak jsme přijeli kolem Chrudimi a vlastně to horní cestou jsem jel do Ostravy. Takže trošku z ruky, ale.
2: Jo, trošku z ruky, ale nádherná příroda, pěkné cesty.
1: Tam jste byli v nějakém kempu, nebo?
2: Ano, jmenuje se to na kopci takový kemp, ale je to v údolí.
1: Mají to... to je zajímavé, jako.
2: Mají to Holanďani pod sebou, je to takový ale... jako starý komunistický, když to tak řeknu, pionýrský
1: kemp. Jako retro.
2: Retro,
1: to já miluji.
2: Ale upravené těma Nizozemcama do takového pěkného stavu docela, jsou tam i jejich prvky a řekl bych, že super, že to tam jako skvětá.
1: A co tam bylo, chatky, nebo?
2: Byly tam chatky, byly tam takové ty staré pionýrské dookola, co jsou toho.
1: U Makartu takové, ne?
2: Ano. Ale někteří ty účastníci se tam v tom vyspali, ale my máme auto, máme tam spaní, máme spaní i na střeše, ale to jsme nevytahli a spali jsme v autě, někdo ve stanu a tak.
1: Ale jak to je, Peťo, jako ty jako žena, pokud spíš pod stanem nebo i v té komunistické chatce, tak tam jsou vlastně společné sociálky někde v nějaké té hlavní budově, dejme tomu. Ať je to teda sprcha nebo záchod, nevadí ti to, že se tam zaprvé teda s někým o to dělíš a za druhé ta cesta třeba volí každého čurání jako jít někam štreku?
3: No, my většinou jako jsme v kempu, který má takovéto sociální zázemí jako v pohodě a tam to bylo vyloženě, připomínalo mi to někde v Luhačovicích, takové nějaké ty budovy staré a měli to tam fakt moc pěkné a čisté. Stejně tak i sprchy, takže bylo to v pohodě a kdyby náhodou, tak sebou vozíme jako svůj záchůdek.
1: Mm-hmm. Kolik vlastně stojí dneska ta jedna noc přenocovat v tom kempu, takovém retro jako kempu, nemyslím nějaký moderní, ale
2: bylo to 375 korun plus nějaké ty poplatky za vzduch a tak, takže kolem 400
1: na osobu, na auto nebo
3: pro oba dva.
2: Pro oba dva
3: plus,
2: to bylo...
3: no, dvě noci, jo, 400, jo. Tak nějak pro oba, na jednu noc.
1: Tak to se dá potom ale jako přetrpět něco, že tam je prostě záchod půl kilometru daleko a podobně. Ale je zajímavé, protože dneska vlastně, když jedete do hotelu nebo někam, tak ti lidé vyžadují záchod, aby měli na pokoji, sprchu na pokoji, jako nadstandardní služby a dneska takové ty retro hotely víceméně jako krachly, pokud neprošly nějakou rekonstrukcí. A pak existuje skupina, jako jste vy, a to retro vám vůbec nevadí?
2: No, nevadí, tak je splno takových těch karavanistů a dalších a hodně lidí jezdí pod stan, máme vypozorováno.
1: Mm-hmm. Já jsem teda, přiznám se, pod stanem byl někdy kolem vojny, možná ještě před, a to jsem jako kdysi byl v turistickém oddíle, kde fakt každý víkend jsme jezdili na nějaké výpravy a spali jsme pod stanem, nebo to nebyly ani stany, to byly moje celty a kolem jsme museli udělat takový jako okap, aby nám ta voda netekla dovnitř a dneska ne.
2: Dneska už to nebývá.
1: Dneska už asi jsem zesáhl a moc jako stan mi neláká, i když jezdím na motorce, tak radši mám potom jako pevné zdi a podobně. Dnešní mašinérie s Lubošem a Petrou Babetistama.
0: Fresh Radio!
4: Letní rande, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
0: Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Mašinérie!
1: Fresh Radio a nedělní mašinérie s Martinem. Představte si, že jsem zaslechl názor, že vysíláme moc reklam, že ta mašinérie potom nemá ty grády, protože to je přerušené reklamama, že tam máme moc písniček a že bychom měli kacat aspoň 25 minut jako v kuse. Dovedete si to představit, jako že bychom vymazali reklamy, to bychom vymazali Fresh Radio. To prostě nejde. Jo, jako reklama nás živí, takže chápu, že třeba někdo rád poslouchá tyhle ty příběhy motoristické, ale bohužel prostě reklama nás živí, jsme taneční rádio, musí tam být i ta muzika a pokud to nemáte rádi, tak klidně si najděte náš archiv www.freshradio.cz, archiv vysílání mašinérie a tam je to pěkně sestříhané, tam se jenom povídá.
2: Super, je tam záznam a je to super, potom si to poslechneš.
1: Tak rozhodně, ten dnešní tam zítra přibude, takže bude co poslouchat. Tak vraťme se k tomu vašemu srazu, by se dalo říci, soukromému. To děláte nějak jako pravidelně, to pořádáte, jezdíte každý rok, každý týden, každý měsíc?
2: Ne, je to jednou za rok taková akcička kvůli časovým náročným. Je to třetí ročník. V sobotu se většinou projedeme takovou větší výšku, to jsme měli 108 kilometrů, dneska takovou menší.
1: Kolik vás tam bylo, Luboši?
2: 5 jezdců a 4 takový jako doprovodní večerní
3: kamarádi.
1: Jako 5 jezdců, takže 5 babet, 5 samozřejmě řidičů těch babet a ti ostatní tě jako doprovodní byli nějak na čem?
2: To je, jeden kluk jezdil na babetě, ale má tam sebou rodinku, to znamená manželku a 2 děti. No a jezdí s náma, protože se mu to líbí a udělá se takový kempovací víkend.
1: Peťo, schválně, ty jsi byla jediná žena, typu?
3: Na babetě ano. Uh-huh. A vlastně ti, co jezdí s náma, tak tam je maminka té rodiny, takže vždycky večer si spolu popovídáme a vlastně se tam vždycky sejdeme jednou za ten rok a vzniklo z toho takové pěkné přátelství.
1: Prosím tě, když vy někam dojedete na těch babetách a sundáš tu helmu a teď to okolí zjistí, že jsi jako žena, tak jak na tebe reagují, že vlastně tam jsou samý chlapy a najednou jako blonďatá mladá žena přijede na babetě?
3: No, oni už to možná zbystří dřív, protože mi spod helmy čouhá zapletený culík, takže když projíždíme i vesnicema, tak už jako mávají a když projedu, třeba jedou dva kluci přede mnou a pak jedu já, tak se tak jako více usmějou a zamávají, ale mávají jako všeobecně na nás a obdivujou ty stroje.
1: Jako mě by možná nenapadlo si všimnout barvy vlasů, jo, v
3: a
1: helmě.
3: A culíku z helmy.
1: Zaprvé bych se mohl myslet, že to je nějaký blondiák, což není problém. Máš třeba nějak jako helmu třeba růžovou, jako holčičí, nebo
3: ne.
1: Nějaké jiné, podle čeho to jako na, hodně holky mají třeba ty rohy na helmách?
3: Ne, to vůbec ne. Růžová není moje kamarádka, takže já mám svoji modrou babetu a na té, vlastně jak je ta značka napsaná babeta, tak já tam mám vlastně napsané Petrul. Takže třeba si toho můžou všimnout už dřív, než si sundám.
1: Tak to by mi taky nenapadlo vůbec, že to jako bych spojil se ženou. Ty jsi mi povídala takový zajímavý příběh, že za vám jel nějaký pán v autě za to kolno těch babet.
3: Ano.
1: A pak jste nějak zastavili a co tam jako proběhlo?
3: Jeli jsme zrovna, právě to bylo v tu sobotu, dneska to bylo. Jeli jsme do kopečka a...
1: Takže nějaký 25?
3: Tak
1: 30?
3: Nějak, no spíš těch 25 a jelo za náma červené auto malé a já si říkám, tak proč nás nepředjede, jo, a pak vlastně, až jsme dojeli nahoru na kopec a pan zastavil a zaparkoval si před svůj dům, tak mi zaklepal na rameno a říká, já jsem se tak kochal, to bylo tak skvělé a byl to jako starší ročník už, takže já si zazpomínal na svá mladá léta.
1: Že možná kdysi jezdil taky někdy na babetě. Ano. A jak jsme se bavili o tom samradu, tak zrovna možná natáhl, protože bylo pěkně, měl otevřené okýnko, možná vypnutou klimatizaci a dostalo ho to úplně. Luboši, kolik jste najezdili za ten víkend vlastně kilometrů na těch babetách? Já vůbec nemám představu, kolik se na tom dá najezdit, jo? Já když sednu na svoji dospělou mašinu, tak jsme schopni stovky kilometrů napolíkat za jeden den. A ta babeta
2: Jsou borci, co najedou klidně i 400 za den, ale to už je fakt extrém.
1: To jako stihnou, jo?
2: Jo, stihnou to. Nevím, jak to dělají, ale my jsme najeli 108 včera a dneska kolem necelých 40.
1: Já jsem viděl, protože ty to babetu vlastně máš dole pod studiem, že tam nemáš normální to sedátko, takové podobné, jako bývá na bicyklu klasickém, tam, pamatuju si, to bylo z nějaké umělé hmoty, nebo nějaké pěnovky, nebo
2: koženka,
1: co to bylo?
2: Koženka tam byla, nebo kůže, nevím, možná koženka, molítan klasický, neodpružené.
1: No ale to nemáš.
2: Já mám tramvajové, takové to červené, klasické.
1: Takový ten laminát.
2: Laminát, ano.
1: A je to lepší, protože to vypadá, že si tam jako

0: Váží nějaký 50 kilo. Mimohledem ten zvonec, kus poctivého železa, váží dalších 50 kilo a k tomu ještě potřebuje 24-voltovou baterii. Tak jak to zvládl dát na tu babetu?
1: Má to v košičku, v igelitce.
0: Nějaký vozíček, jakože. A jako fakt to funguje?
1: Fakt to funguje, zvoní pořád.
0: No to se nedívím, jako když už to tam má, ale musí to být jako docela dobrý šok, když jedeš a najednou jede babeta a zazvoní na tebe jako tramvaj, a pokud to je někde mimo jako teda tramvajové koleje, tak to musí být hodně zajímavé. Dnešní mašinér je s Petrou a Lubošem, za chvíličku se podíváme na závody, které čekají. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí. Jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Mašinérie.
1: 13 minut po 18 hodině, my jsme Fresh Radio. Dnešní mašinérie s Petrou Albušem, bavíme se o babetách. Já jsem marně vzpomínal, jestli babeta se vůbec objevila někde ve filmu. A vzpomněl jsem si. Vzpomenete taky? Schválně. Peťo.
2: Já vím, že už jsme se o tom bavili, když jsme tu byli poprvé a určitě někde byli ty babety.
1: Hele, já zkusím připomenout.
3: Říkají, že jsem odborník.
1: Vzpomeneš?
2: Já ne. Jako nevím, nespomenu na název filmu.
4: Slavnosti Sněženek.
1: Přesně tak. Tam pan Hanzlík brázdil ten les a tu vesnici na babetě. A ono to špatně dopadlo, on se na tom, myslím, dokonce zabil na té babetě, ne? Na konci.
4: Nepamatuju si to, musím se na to podívat.
1: On vezl tu polívku, ten s kroupama, nebo co to bylo, a předjížděl autobus a nějak sjel na té babetě do příkopu a mám to, že to jako nedopadlo úplně dobře. Ale nebudu úplně kálit vodu, protože si to nepamatuju, jsem to strašně dlouho nejako neviděl.
4: Já si pamatuju, že na tom vezl nějaký dort, šlapal. A to si
1: jo, na tom víc šlapal, než jezdil teda pomocí benzínu a právě on na tom vozil, on byl vůbec jako známý, že kupoval takové ty věci, to se vyplatí, nekupte to, když je to tak levný, a v podstatě ty gumáky byly oboje levý a oboje pravý a jedna deska hrála od začátku do půlky a druhá od půlky ke konci, ale prostě tam mi ta babeta prostě patří a je to film, který mám spojený i s tou babetou. Pojďme si trošku připomenout, co to vlastně babeta je. Vy už jste o tom v minulosti tady mašinéry povídali. Luboši, zkus to zhrnout. Je to motokolo?
4: Je to podobný rám starému kolu. Má to odpružené vidlice, na čem jezdíme my. Ze začátku to tak nebylo a postupem výroby se to samozřejmě modernizovalo. A je tam motor, který má 50 kubíků obsah. Slabý. 1,5 koně, 1,75 tuším, necelé.
1: Takže jeden kůň a jeden poník. Prosím tě, říkáš 50 kubických centimetrů, napadá mi otázka, jaký řidičský průkaz je na to teda potřeba? Asi Ačko nemusí mít a stačí mi Bčko?
4: Stačí ti Bčko a pokud jsi mladší 18 let, musíš mít tu AM, se to jmenuje. A to
1: ale ta je automaticky, mám to jen k Bčku, ne? Nebo musí se to dělat?
4: Standardně je to k Bčku, ale když máš, já nevím, 16 roku, tak nemůžeš udělat Bčko. Tím pádem si musíš dělat tu AM-ko, pokud chceš na tom drandit.
1: Čili na babetě od 16 můžu?
4: Jo.
1: Vím, že to je motokolo a nemá SPZ-ku.
4: Ano.
1: Jo, jak se vlastně prokazujete, když vás zastaví policie, že to vozidlo je vaše a je způsobilé provozu? Má to nějaké STKčka nebo něco takového?
4: Vůbec nic takového. Jsou jako babety s takovýma nějakýma značkama, ale to my nemáme. A my máme pouze zelenou kartu a to by mělo stačit. Ještě jsme neměli žádnou hlídku.
1: Tak já na vás nějakou pošlu. Peťo, ty jako žena, proč jsi propadla právě babetám? Vidě tolik krásných motorek a nechci samozřejmě babetu zesměšňovat, jo, protože pořád je to jako moped a vy jste se mi dokonce pochlubili, že vás motorkáři i zdraví, že to je teda novinka, že kdysi teda ani náhodou a že teď už jako vás zdraví, tak ale jak jsi k tomu přišla na chuť?
2: No, přes Luboše jsem k tomu přišla na chuť, ale já už jsem to říkala vlastně kdysi, jak jsme tady byli, že motorky klasické velké jsou fajn, ale já se ráda kochám tou přírodou a prostě ta babeta tím, že fakt jede těch 50, ta neupravená, ty naše teda, jezdí 50.
1: Tak počkej, tak kolik jezdí upravená?
2: No, máme ty kolegy, co s náma jezdí, ty brňáky, těm to jede i 70 a
1: fakt?
2: Víc.
1: 70 na babetě?
2: Ano.
1: Tak to musí být zdraví.
2: No, jako už právě se o tom bavili, že by si koupili ty kombinézy a fakt jezdili no, tak, jak motorkáři.
1: Jo, jo, jo, a kolínko do zatáčky, takže takový ten chránič, ano. Ať si to moc jako nepodřeš tu kombinézu. My se za chvíličku podíváme, vás čeká Eco Race 2026, což jsou závody babet v Lichnově. Probereme všechno, co vás tam čeká, jak se na to připravujete.
0: Fresh Radio! Fresh Radio!

0: Radio.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte polary.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Fresh Radio.

0: Mašinérie!
1: Fresh Radio, Martin, Petra, Luboš, to je dnešní Mašinérie číslo 116 a povídáme si o babetách. Dostali jsme se k hodně zajímavému závodu, který vás čeká za 14 dnů. Jmenuje se to Eco Race 2026 a proběhne v Lichnově. Kde to vlastně je Lichnov?
2: Je to za Kopřivnicí.
1: Čili není to ten Lichnov, to je v Jeseníkách, ale jiný. A se to neplete.
2: Je jich více právě, takže je to tady skoro místní.
1: Peťo, co to je?
3: Je to závod na spotřebu paliva.
1: To znamená to co? Jako přelož mi to do češtiny.
3: Znamená to to, že my jako závodníci si za pomocí takové pumpičky odsajeme vlastně zbytek benzínu v nádrží. Dohlídne se na to, aby byla opravdu prázdná.
1: Jo, posvítíš si sirkou jako to nádrže, jestli tam nic není.
3: Třeba, může
1: pokud
3: může
1: tam něco
3: být.
1: Je, tak to nedopadne úplně
3: ano,
1: dobře.
3: Ano, tak už nejedeš.
1: Jsi prostě vyřazená z toho závodu, možná i natrvalo.
3: Ano.
1: Jako.
3: No a potom vlastně dostaneme každý namíchaný benzín s olejem, ten si nalijeme do těch svých nádrží a průběžně startujeme a musíme vlastně na ten litr paliva ujet co nejvíce kilometrů.
1: Mm-hmm. Napadá mě, je to jenom pro babety, nebo je to nějaká kategorie, která je povolená se tohle z toho závodu zúčastnit?
2: My to pořádáme čtvrtým ročníkem, ale je to takový jako třetí oficiální, ten první byl testovací a ustalili jsme to tak, že to je do 80 kubíků s karburátorem, nejlépe československá výroba do roku 2000 zhruba a jsou tam i motokola jako kategorie, pokud se zúčastní vždycky více kusů těchto závodníků strojů, takže je to pro tady tyto stroje.
1: Dobře, ale rozdíl, jestli mám babetu, anebo nějakou 70, 80, to přece musíš hrát, jak se tak říká lidově, daleko víc?
2: Je to tak? A právě pro tyto případy máme vždycky, že pokud se sejdou 4 stroje z kategorie, tak se vyhlásí zvlášť bodování, hodnocení.
1: Aby to bylo trošku spravedlivé. Kolik tak závodníků se sejde na takovém závodě?
2: Kolem 30. Nás tam bývá vždycky se sejde.
1: A kolik, když to odhadneš třeba, kolik těch babet z toho?
2: To je naprostá většina a je to tak jako určitě přes 20 nebo to kolem 20.
1: O co hrajeme?
2: Vstupné stojí...
1: Nebo soutěžíme,
2: máme vstupné nebo startovné 250 korun a každý dostane cenu a ten nejlepší dostane taky cenu samozřejmě, ale je to taková jako... určitě za více peněz, než do toho dá, ale drobnost k babetě. Dal bych příklad nějaký kanistr nebo nějaký náhradní díl.
1: Mm-hmm. Napravdě, máte tam třeba nějaké diváky kolem té trasy?
3: Bývají diváci, protože v té vesnici v Lichnově se o tom ví, že se tento závod jako pojede. Dokonce loni tam přijeli i moje děti, měli velké transparenty, fandili samozřejmě mě a Lubošovi. A takže jo, jsou a je to takové oživení, stojí i kolem cesty, třeba když si všimnou z hospody, že jako projede jednou babeta, pak pojede znovu, pak projede znovu, tak už se postaví před tu hospodu, dají si tam to pivko a fandí nám vlastně, jak projíždíme kolem.
1: Tam jsou nějací rozhodčí, kteří potom jako rozhodují, dávají tomu nějaké jako originální, nebo ne originální, ale jakoby nějaký cech toho, že to opravdu proběhlo dobře a tak, jak mělo?
2: Máme tam řidiče, který potom po čtvrtém kole ho vyšlu a on jede s těma benzínama, které jsou vypuštěné, každý má svůj kanistr v tom autě a zapíše si vždycky u toho závodníka, který tam někde ztroskotal, tak mu tam dodá palivo, jeho benzín a zapíše počet kilometrů a takhle si věříme a takhle si to hodnotíme.
1: Za chvíli si poslechneme to vlastně, jak to funguje, kolik toho najedou, kolik je zhruba ohlad, kolik se dá najet na jeden litr benzínu, jak je dlouhý ten okruh, kolikrát to obkrouží a další zajímavosti kolem tohle z toho závodu. Posloucháš Fresh

0: Mašinérie.
1: Nedělní mašinérie s Martinem tady u nás na Frežrádu. Dneska Petra a Luboš, babetisté, a povídáme si o závodě, který je čeká za 14 dnů. Eco Race 2026. Mě by zajímalo, ty si, Petro, nakousla, že vlastně principem toho závodu je, že se vypustí nádrž na té motorce nebo mopedu a nalije se tam 1 litr. A ten cíl je ujet co nejdelší vzdálenost právě na ten 1 litr.
2: Ano.
1: Řekli jsme si, že se to jede v Lichnově, tak předpokládám, tam je nějaký okruh, nebo jak to funguje?
3: Jede se za plného provozu, je to 26. připomenu teda.
1: Mm-hmm.
3: Jede se směrem na Frenštát, Bordovice, zpátky do Lichnova a je to 9,8 kilometrů. Nechci říct úplně rovina, ale je tam mírné stoupání, ale zase se dostáváme do toho stejného bodu, takže je to teoreticky.
1: Takže plus, minus, vylej, nalej.
3: Mm-hmm.
1: Kolik se dá ujet na 1 kilometr? Pokud máme teda okruh 10 kilometrů, ať to zaokrouhlíme, se dobře počítá, tak kolik zvládnu těch okruhů udělat na 1 kilometr?
3: 8,5 je rekord. 86 kilometrů.
1: Ty, no, tak a spotřeba teda, kolik to vychází? Máte to přepočítáno jako na 100 kilometrů, kdyby ten 1 litr?
3: Litr a 11 deci, nebo jako 1/11, takže 1 deci, litr a deci.
1: Mhm. Když to vezmu logicky, tak vlastně asi nestartují všichni najednou, protože to by nemělo smysl, nejede se tam jakoby na čas, takže se startuje postupně a teď oni jako krouží po tom okruhu, ujedou, dejme tomu, 8 okruhů krát 10 a pak jako někde skončí.
2: Ano, je to tak.
1: A co tam potom?
3: No, máme na startu a jako v tom cíli, jak se projíždí, tak tam máme komisaře, který dělá čárky každému
1: za každé to kolo,
3: číslu,
1: ano.
3: Aby se potom to. A přijede auto, v tom autě je benzín, který jsme vyčepovali předtím tomu závodníkovi, do kanistru, no a ten se mu tam nalije, zapíše se stav kilometrů, který máme na počítadle a on si ten závodník dojede do cíle, pokud stroj funguje a potom se všechno spočítá, zrachuje a vyhodnotí výsledky.
1: Oni, teď mi napadá, protože jako čeští nebo český národ, my jsme jako koumáci a teď pojedu na babetě, dojde mi benzín, tak si pomůžu jako trošku těma šlapkama, pokud mě nikdo nevidí. Neskoušel to jako někdo na vás?
3: Věříme si, ale samozřejmě máme tam i...
1: Nebo v mezičase, jako že jsem třeba ve čtvrtém kole, mám za sebou 40 kilometrů a občas si to tam jako přišlápnu, abych...
3: Tím, že tam je jako 30, tak na těch 10 kilometrech a jí většinou na sebe vidíme, jo?
1: Mm-hmm.
3: Ale nemusí to vždycky tomu tak být, no a tak, ale musíme se naprášit, když by tomu tak bylo, no.
1: Petro, ty jsi v minulosti měla docela dobré umístění.
2: Ano.
1: Které to, pochlup se.
2: Já jsem loni vyhrála 2. místo, ale bylo to fakt o pár metrů. Kdybych to věděla, tak si myslím, že tam ještě něco vytřepu a prostě dojedu první, takže letos jdu na 1. místo.
1: Máš nějaký tip, jak ušetřit to palivo? Je tam závislo, já nevím, když čím pojedeš rychleji, tak podle mě to víc jako žere. Tak
2: ano.
1: I ta babeta.
2: Ano. Já mám stažený v mobilu vlastně takový tachometr a řídím si tam tak, abych jela kolem a vlastně já to asi možná budu říkat, protože když to řeknu, tak oni pak tak pojedou a předženou mě.
1: Takže to bude takové jako výrobní tajemství.
2: Je to tajemství.
1: Prosím tě.
2: Ale držím si rychlost.
1: Za mě to teda hodně zajímavý závod, protože většinou se jezdí na rychlost a kdo je první v cíli, tak vy to máte trošku jinak postavené, ale samozřejmě u babec se to nabízí, že jako závodí na rychlost, to by asi nebylo úplně optimální a zajímavé, tak máte tohle z to. Pokud nás dneska někdo poslouchá, který má třeba doma babetu, nebo jak jsme zmiňovali, motorku do 80 kubíků, má možnost ještě na tenhle ten závod někde přihlásit?
2: Ano, stále probíhá přihlašování a je to na stránkách www.babetatour.cz.
1: Je tam nějaké třeba věkové omezení, nebo prostě přijede a může soutěžit?
3: Musí mít prostě... Musí to být legální, to znamená, že jsou tam i motokolo může řídit dítě, dejme tomu, v doprovodu rodičů od 6 let, ale bez doprovodu od 10 nebo 11 let, takže toto třeba je jedna kategorie nebo takhle a potom s platným řidičským průkazem na ty babety. A nebo
1: takže rozhodně neváhejte, pokud se chcete zúčastnit tohle z toho zajímavého závodu a dokázat si, kolik ujedete na 1 litr benzínu, tak Péťo, zopakuje ještě tu adresu jednou.
2: www.babetatour.cz.
0: Čekuj Fresh Radio CZ.
4: Fresh Radio.
5: All day, every day.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie!
1: Jsi fresh? My rozhodně ano, Fresh Radio Ostrava, nedělní mašinérie s Martinem, Petrou a Lubošem. Zvali jsme vás na závody Babet, kolik dojedou na jeden litr benzínu. Eco Race 2026, který se koná v Lichnově 26. Což je sobota.
2: Přesně.
1: Tak. Co vás kromě toho čeká letos, kromě závodění a takové jako pikantnosti kolem Babet, tak nějaké další plány?
2: Jo, tak určitě budeme mít nějaké závody, rally Kozel Bouzov.
1: Co to je?
2: To jsou rychlostní zkoušky většinou do kopce, je to až koncem září, je tam většinou škaredé počasí, takže je to o nervy a je to krásné. Potom máme 12 hodinovky, to je takový hřeb docela, to je velká akce, tam se sejde hodně lidí, to jsou týmy závodní, a jezdí se okruhové závody 12 hodin.
1: Když pomineme to soutěžení na Babetách, tak soukromě nějaká dovolená cestování?
2: Uděláme si dovču s Petrou a pojedeme autem do Černé hory, bereme Babety sebou.
1: No jak jinak, že samozřejmě.
2: A
1: to...
2: je tam Národní park Durmitor a moře tam je, takže my se tam projedeme všude možně a...
1: Prosím tě, Černá hora, to je vlastně bývalá Jugoslávie. Znají tam české Babety, nebo máš představu?
2: Nějací mopedisti tam asi jsou, co jsem se tak díval, ale určitě tu českou asi určitě každý druhý znát nebude. To.
1: Protože celkově jezdíte i do zahraničí, tak jak na vás reagují nějací cizinci, pokud tam někde projíždíte a zastavíte třeba nějaké restauraci a je tam ta Babeta postavená, tak koukají třeba na to, ježiš, co to je, jako, na čem jste to přijeli?
2: No, my jsme moc v cizině ještě nebyli, ale třeba dneska jsme potkali Polaky a na pumpě a oni přijeli na mašinách a tak jako říkali, srandovali, že by to se mnou i vyměnili docela.
1: Že se jim to tak líbilo, jo?
2: Ano, ano, moc.
1: A co měli za mašinu? Co si mohl získat?
2: Silničku nějakou.
1: Kolik vlastně dneska stojí Babeta, kdyby si ji chtěl pořídit? Nějakou jako zachovalou, legální?
2: Asi kolem desítky, taková ta slušnější.
1: Ta 210.
2: Ano.
1: Jo, byl potom ještě něco novějšího, bylo, že?
2: Byly Korada, ty si drží větší cenu, vyšší, a potom někteří chcou za Babetu i 20 tisíc, která je skoro nepojízdná.
1: A tady si vezme, že robotická sekačka stojí stejně, tak ta Babeta možná, i když ten robot za mě jako pracuje, tak ta Babeta, Peťa, na ní jezdí třeba do školky normálně, jako normální dopravní prostředek místo autobusu.
3: Ano, jo, je to, zasednu, jedu, malá spotřeba, a dostane mě to, kam potřebuju.
1: Co nějaké oblečení máš, nějaké speciální, jako třeba když už je potom chladněji, nějaký 10-5 stupňů, jako kombinézu třeba mi napadá?
3: Když je chladněji, tak kombinézu ne, ale maminka od Luboše mi věnovala kožené motorkařské kalhoty, mám koženou bundu a rukavice nesmí chybět, takže...
1: To vždycky jako dobře vypadá, když někdo přijede na Babetě a teď je jako oblečený fakt v nějaké kombinéze z nějakého závodního stroje. Já si to pamatuju kdysi, možná jsem to i vykládal, jak začaly být povinné helmy na motorkách a samozřejmě i na Babetách a teď jako byl živý plod a za ní seděl borec prostě v kombinéze s helmou a teď jako jsem říkal, tyjo, tak tam bude nějaká jako pila, že? A teď to nastartoval, tak ten zvuk už mě zarazil a když byl spoza toho živého plotu na Babetě, tak to mě teda jako dodělalo. Je to hodně zajímavé. Prosím vás, přeju vám hodně štěstí na těch závodech, kde je 2026, Peťo, první místo.
3: Jo, dám to.
1: Jo.
3: Musím.
1: Přijedu fandit. Dáme to samozřejmě i další úspěchy, které vás čekají v letošním roce i v příštím. A zase dáme se někdy sraz tady na Freshi a zase povykládáme, ne?
2: Budeme se těšit.
1: Tak, díky moc za návštěvu, mějte se krásně. No a zase příští neděli po 17. hodině tady na Freshi v Mašinérii. Do doby se mějte krásně a kolama dolů.
2: Ahoj.
3: Ahoj. Posloucháš Fresh Radio.

0: ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Co se mu stalo?
9: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
10: Tohle jsem fakt nečekal.
11: Kontaktujte pulari.cz.
12: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
13: Zažij

0: Fresh Radio 886 a 103.6 FM.
1: This is AB and Tom Vagabondo in the mix.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: No, super.
0: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

Yeah.

pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. And the only prescription is more
2: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
5: Kontaktujte pulari.cz.
6: Mimino Stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí. Jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
6: Ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Letní rande, stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
13: MDMA Therapy. Ondřej Houska Med a Petr Košťál.

0: MDMA Therapy on Radio Fresh.
1: Nedělní večer na Fresh Radio, pořad MDMA Therapy. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Houskamet.
2: A Petr Košťál, nazdár.
1: Zdravíme všechny posluchače, určitě se dneska užijeme spoustu slušný muziky.
2: No samozřejmě, protože máme první speciálku, kterou jsem zaměřil úplně schválně na naše minulé témata. A vezmeme posluchače na nejpodivnější a nejkrásnější místo na planetě, na Nevadskou poušť, kde se dozvíme až všechno v další vstupu.
1: Takže jakože zvukoviny.
2: Ne. Celý ten pořad je věnovaný úplně něčemu neuvěřitelnému.
1: Dneska to uděláme úplně jinak než vždycky.
2: Ty zasvěcení už vědí, ty nezasvěcení by měli zpozornit.
1: No ale já jsem si připravil pekárnu.
2: Ne, neboj, bude tam taky.
1: Dobrý, tak jdeme dál na muziku.

0: Rap Plus a v celém Česku.
1: No a zasvěcení už určitě tuší, že naše nevadská poušť a to, co se na ní děje, tak je Burning Man. Říká ti to něco, Ondro?
2: Burning Man?
1: No.
2: Neříkáme to nic.
1: Neříká ti to nic, to je jeden z velice populárních festivalů v Americe, co se děje, lítá tam na něj z kompletně celého světa. A je to uprostřed pouště, kde nic není. A tam se postaví normálně město pro desítky tisíc lidí, kde vlastně si nic nekoupíš, nic se neplatí a všechno funguje darem. Dá ti někdo jídlo, dá ti napít, ty mu za to dáš v obětí. Ale zároveň je to elektronická hudba, která zapadá přesně do našeho pořadu. Já vím, chci říct hippie, veď, jo?
2: Jo. Normálně mi to vyčetlo.
1: To je.
2: Jak jsi řekl, podáš v obějmečně.
1: Jo, neexistují reklamy, tam neexistuje nic takového, jako, že bys tam prostě něco prodával, že by to bylo sponzorovaný. No samozřejmě to sponzorovaný je, ale ne formou reklamy.
2: A je to zaměřeno na víc žánrů, nebo?
1: Je to právě zaměřené na elektronickou hudbu. A zvlášť naše Melodic Techno. A ten set, co dnes budeme poslouchat, což je naše speciálka, je věnovaný Rufus the Soul z Burning Manu z roku 2024. Uhum. Takže tomu bych věnoval tenhle ten celý díl tomu festivalu. Samozřejmě zvukoviny bude písnička z pekárny doktora Housky. To nevynecháme.
2: Dneska jsem si připravil, přátelé, speciál, protože když jste poslouchal jen 3 pořady zpátky, já jsem tady nebyl, byl jsem na dovolený, o 2 pořady?
1: Dva pořady, ano, je to měsíc.
2: A kluci mě vyzvali, abych udělal něco v jiném jazyce, než je angličtina, nebo jak to bylo?
1: My jsme chtěli kromanonštinu.
2: Jo, takhle, tak to vymyslím do příště, nějaký speciální jazyk.
1: Kromanonštinu, jako, hele, myslím si, že ta AI by to mohla zvlášť.
2: Něco zkusíme, teď pojďme dál na muziku.
1: Jdeme dál.

0: Tvoje oblíbený festivaly, Ondro.
1: Ano, Mladí Refresh Radio, pořad MDMA Trapy. Dneska speciální vydání o festivalu Burning Man. Mě by zajímalo, Petře,
0: ano.
1: Kolik na takovémhle festivalu v Nevadské poušti může být lidí?
0: 100 tisíc. Myslím si, že možná klidně i víc, zjistím to přesně, kolik bylo třeba v roce 2023.
1: Do dalšího vstupu,
0: připravit, jistě.
1: Neradí skáču do řeči, ale musel jsem to udělat. Ale...
0: v pořádku. A hlavně ten festival je založený třeba i hodně na vizuálu. Ty, kdo to třeba vlastně neznají, naši posluchači, tak to opravdu vznikne v kupě písku, postaví brutálně parádní stage, krásný to momentálně můžeme i vidět. Tady s Ondrou teda, vy ne? Musíte poslouchat.
1: Ale doporučujeme najít třeba na YouTube.
0: Rufus the Soul a Mayan Warrior Burning Man 2024.

0: do toho ještě trošku vstoupím. Já tady před sebou mám takový obraz toho festivalu Burning Man a vidím všude všechno od písku, logicky v nevadské poušti. Jako já si myslím, že to může být docela problém na takovýhle akci.
1: Určitě je to problém na techniku. Co se týče přehrávačů, tak tam to pomalu každý 2-3 hodiny, každý večer mění. Že to je jemný prach, stejně jako je třeba na Měsíci, co řeší kosmonauti. Že se to dostává úplně všude a tohle se vám dostane do té jemné techniky a pak tam všude křupe písek, což je pro techniky úplně nádhera.
0: Hele, já jsem na poušti byl nedávno a nebylo to v nevadské poušti.
1: Myslím si, že se spolu dokonce mluvili a nebyl šťastný.
0: Ne, poušť není pro mě.
1: Takže nepojedeme na Burning Mana, jo?
0: No, tak jako to by bylo zajímavý, to bych ten písek možná i překousal.
1: To by se vyloženě překousal.

0: chtěl ještě jenom tady vypíchnout teda to, že já jsem se s Ondrou domluvil, nebo jsem mu slíbil, že pojedeme spolu na Stefana Bodzina do Roxy do Prahy. Bohužel datum proběhlo, nepotkali jsme se, ale vím, že od tohohle setu nemůžeš odejít a musíš si ho poslechnout až do konce. Jo, počkej, kam jdeš?
1: Hladíte Fresh Radio, pořad MDMA terapii. Together.

0: change it. If you don't like MDMA a job, therapy quit. Radio Fresh.
1: Posloucháte Fresh Radio a MDMA Therapy s Petrem a s Ondrou.
2: Vítejte, jenom vás zdravíme. To jste právě naladili.
1: Vítejte. A dneska máme speciálku z Burning Mana, kde věnujeme vlastně celý ten pořád tomu festivalu. Protože Ondrovi jsem slíbil, že tam půjdeme na jinou akci, kam jsme nešli.
2: A to mám dneska zprostředkovaný trošku jinak.
1: Trošku jinak, je to Rufus the Soul a z Burning Mana 2024. A Ondro, jestli pak víš, co dělá Burning Mana Burning Manem?
2: No to nevím.
1: Je to 10 principů, který si řekneme za chvilku.

0: Takže našich 10 principů Burning Mana, který drží festival pohromadě, patří mezi ně radikální začlenění, obdarování, dekompifikace, radikální
1: sebestačnost. Já myslím, že říkáš dekomprese.
0: A radikální sebevyjádření, společné úsilí, občanská odpovědnost, nezanechání stopy, participace a bezprostřednost.
1: Dejchej.
0: Jo, já zapomínám trochu, no. V praxi to znamená, že vlastně že oni jdou přesně proti modernímu světu. Takže prodej zboží nebo služeb je zakázaný. Všechno funguje zdarma nebo formou daru. Žádný stánky, žádný reklamy, žádný sponzorovaný logo. Buď si všechno přivezeš, nebo všechno dostaneš darem.
1: No já když vidím ty obrazy z toho Burning Mana, to video, tak jako nedokážu si představit, to musí stát šílený randál a je tam všechno zdarma. Kdo to je, to zaplatí prostě?
0: A jelikož je to Amerika a je tam spousta lidí, kteří to podporují, tu hudbu, takže to jsou většinou sponzoři, který tam nejsou právě prodávaný formou reklamy. Je to zajímavý koncept celého toho festivalu, já chápu, že to u nás je
1: Nepředstavitelný.
0: Ale ty lidi to dělají právě kvůli té hudbě, kvůli tomu zážitku. Stavějí se vlastně dvě města.
1: Takže nějaký mecenáši.
0: Přesně tak, mecenáši. Stavějí se dvě města. Jedno je právě přímo festival Burning Man a druhý městečko a město je tam, kde ty všichni lidi bydlejí. Ta návštěvnost, jak jsme se bavili, je kolem 70 až 80 tisíc lidí.
1: Tak to zase bych čekal i možná víc, člověče.
0: Jako nedostane se tam každý, to je další věc. Ono to je na pozvánky.
1: Jo, takhle.
0: Ale samozřejmě Čech se zamyslí, jak se tam můžu dostat zadarmo, že jo?
1: Tak jestli, že to zadarmo je, tak logicky.
0: No, ono právě, že jako je a není. No,
1: já vychápu, že potřebuješ tu pozvánku, no.
0: No, no, no.
1: Ale já si myslím, jako že optiko, no. Češi jsou koumáci a myslím si, že kdo bude chtít, tak opravdu chtít, tak se tam dostane.
0: Ale Čech se tam podhrabe plotem, který tam není, takže.
1: To je fakt.
0: To je finál, jdeme dál.

0: Fresh Radio. Plnete nejčerstvější muziky. Fresh Radio. MDMA. Terapie.
1: Zvukoviny.
2: Hrajem ti sny.
1: Každou hodinu.
2: Teď a tady.
1: Zvukoviny.
3: Tak jestli schválně, Ondro, víš, co přichází za čas?
4: To by mě zajímalo.
3: Zvukovin.
4: Já myslím, že to poznal každý
3: náš posluchač. Asi úplně každý.
4: Kdo poslouchá pořad MDMA terapii pravidelně, ví, o co se jedná, kdo ne. Petr nám přinese nějaké zajímavosti ze světa zvuku.
3: A trošku jsme se předělali na tom, že spojíme zvuk trochu se zajímavostí, protože Ondra furt kouká na nějaký dokumenty, on vlastně nekouká ani na dokumenty, jo, koukáš jenom na dokumenty, nekoukáš na seriály, ne?
4: Ne, vůbec, jako, to by už muselo být Stranger Things, mě naposled zaujalo.
3: Stranger Things, no, jasně.
4: To jsem dokoukal.
3: Ty dávají nějaký nový produkt, co?
4: Dík?
3: To, samozřejmě nebudu stavovat, že tady bude na tebe.
4: Já vím.
3: Ale pardon. Podíváme se na to, jak zní naše krásná polární záře, jak zní prostě ten krásný vizuální oblak toho světla, který...
4: Já chápu. A víš o tom, že polární záře už byla několikrát i nad Českem krásně vidět?
3: Já myslím si, že dokonce by měla být teďka ze soboty na neděli. Bo už byla. Vlastně. Ale to teď měl by, možná, počkejte, index byl 3,7, to jsem koukal ve čtvrtek, takže možná ze čtvrtka na pátek byl. To už bych kecal.
4: No, já jsem rozhodně nic neviděl. No, Peťa, jak je zakuckaný. Mám ti vypnout mikrofon. Dobrý.
3: Jsi to nevypnul?
4: Ne. To je v pořádku.
3: Jo, je to v pořádku.
4: Jsme jen lidi, jsme jen lidi.
3: Dobře, takže jinak, sondy NASA, třeba Voyager nebo Juno, zachytují elektromagnetické vlnění, plazmu a nabité částice kolem planet. A nesou to zpátky, ale ve formě ne jakoby zvukový. A on je to taky složitější. A ty signály nejsou zvuk v pravém slova smyslu, ale dají se převést do slyšitelné frekvence.
4: Ty nám ji teďkom pustíš?
3: To jsi měl pustit ty.
4: Aha, a kde jsem to měl zjistit?
3: Já jsem ti to říkal.
4: Aha.
3: A, dobře, takže výsledek. Saturn vydává strašidelné kvílení. Jupiter zní jako mořský příboj z jiného světa a země.

0: Dokonce NASA, to je zajímavost, NASA má svůj SoundCloud.
1: To je Aurora Borealis Simpsonovi, to asi nebude ono.
0: No to není ono. Pardon, to není ono. A NASA má svůj vlastní SoundCloud, kde mají vlastně rozhovory a podcasty s astronauty, celkově z řídícího střediska NASA a rozhovory o tom, jak vlastně jsou, jak jsou ty lidi vlastně v tom vesmíru, jak jim tam je a tak dále. Takže zajímavost, kterou by si třeba, pokud by to někoho zajímalo v angličtině, jak si to klidně může poslechnout. Za mě to je docela zajímavá věc, taková nevšední trošku, to bude krátký, to má 12 hodin.
1: Tak to má 52 sekund.
0: To by asi možná mohlo být, ono a je to ze Švédska a švédská polární záře převedená z vizuálu do

0: No, každý mu to může připomínat trošku něco jiného. Mně to připomíná burácení žaludku po...
1: Máš možná trošku pravdu.
0: Ale jinak tohle byl opravdu...
1: Zvuk polární záře.
0: Zvuk polární záře, která je převedena právě do frekvenčního spektra, kde to takhle jakoby zní. Spousta planet to má, jak jsme říkali, Saturn zní třeba strašně strašidelně. Slunce je úplně brutální a všechno najdete právě na tom SoundCloudu od NASA. To je oficiálně vydaný zvuk a upravený přímo inženýry z NASA.
1: No.
0: Takže to by byla zvukovina, ale...
1: Máme tu, já jsem si připravil... Peťa po mě chtěl v minulém, před minulém pořadu, kde jsem nebyl, byl jsem na dovolené.
0: Ano.
1: Jak bych to řekl, vy jste mě vyzvali, abych udělal něco jiného než v angličtině a češtině.
0: No my jsme chtěli tu kromanonštinu.
1: Kromanonštinu jsem neudělal.
0: To bylo s Bobou Soudolákovým, Kupčo, zdravíme.
1: Já jsem to dělal hodně rychle dneska a na této jsem si nespomněl. Vím, že jste chtěli po mně něco jiného, tak jsem dneska přidal... Zajímavé dva nástroje, perkuse každý zná.
0: Ano.
1: No, a teď jsem zapomněl, jak se jmenuje ta flétna.
0: Maj. A teď mi řekni, jak to vím.
1: Protože jsem ti to říkal. Tak jo, posluchuk z pekárny doktora Housky, jak to pojmenoval Petr.
0: Jdeme na něj právě teď.
1: Píseň z jazyce francouzské.
0: Takže z francouzské jestině s majem.
1: S majem a perkusemi.
0: Takže tam byla majonéza.
1: Majonéza tam nebyla.

0: analogu Bye Bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.
1: Já bych to viděl, že francouzský egypťani jsou skvělí.
2: Byl to výkřik z mé hlavy dneska, úplně náhodný, v reakci na
1: předchozí pořad,
2: kde jsem bohužel chyběl, ale byl tady plnohodnotný zástupce Bukaj.
1: Tímto ne, nechyběl, ale byla docela sranda a chtěl bych vás ještě vlastně vyslat k tomu, že já nevím, prostě už si umřu. Dnešní pořad
2: já
1: je
2: já jsem
1: poslední.
2: Ho tady rozesmál, když tady snědl, jedl rohlík a od týdne to začalo. Ale ne, je to tak.
1: Ale to je úplně jiný téma. To,
2: jako, no, to je jedno.
1: To nezapadá. Porovnávat tuto lekci eufarnou je prostě špatně.
2: Fresh rádia, proč jsi zakuckal?
1: Ano, jsem zakuckaný. A já bych chtěl vyzvat, vlastně jsem se dostal do pozice toho, že jsem nahrával s dvouma lidma, kteří si věnují zvuku. A Kuba mi říká, no kdybych chtěl Ondra pomoct se zvukem, dej mi vědět, abych vám to vyladil. A Ondra mi říká, no ten Kuban, ten zvuk nic moc teda. Takže já bych chtěl vyzvat
2: teďka. Bylo to jiný.
1: Já bych chtěl teďka vyzvat Kubu Sůdoláka na příští pořad. Ano. Aby se nám tady v éteru potkali v souboji dvou zvukařů.
2: Ale to ne snad.
1: Jo, dobrý.
2: Dobrá, tak.
1: No nevadí, pokračujeme dál v dnešní speciálce Burning Mana a posloucháme Rufus the Soul rok 2024.

0: Ano, jste s pořadem MDMA terapii na Fresh Radio v rukou Cyrila a metodě.
1: Počkejte, červené, zase ještě brzo. Ale to nevadí.
0: Od mikrofonu vás zdraví Petr a Houska.
1: Ahoj. Tak.
0: Dnešní pořad je zaměřen na festival Burning Man a mě by zajímalo, Petře, ty o tom něco víš. Ty jsi s tím speciálem dneska přišel.
1: Ano.
0: Jak to vlastně vzniklo?
1: Já bych to asi přirovnal... Pardon, pořád se dusím.
0: Petr se dusí rohlíkem.
1: V pohodě.
0: Takže to byl před půl hodinou, ale pořád
1: dusím se pořád, já se dusím rád. Ne, to znělo divně.
0: Každopádně,
1: prosím tě, vzniklo to v roce 1986, kdy takový dva borci, jako jsme my dva.
0: To, no, my nejsme borci a to by byl jeden rok.
1: Ano, já jsem ještě tady nebyl, ale v tom přirovnání asi to asi, jako kdyby jsme se my dva potkali, dali si nějaký zelený čaje a spoustu vody. A potkali se na pláži, která se jmenuje Baker Beach v San Francisku. A jmenovali bychom se Harry Harvey a Jerry James a zapálili bychom necelý 3 metry vysokou dřevěnou figurínu muže. A z toho se vlastně stal tady ten fenomén toho Burning Mana. Je to lidi tak strašně pobavilo, že to dělají do dneška. Jako, říkám si, už jsme mohli být slavní docela dlouho.
0: No ale ty se ještě nebyl na světě a mě to nenapadlo.
1: Ok, pokračujeme dál v hudbě.

0: A Ondro, víš, že vždycky festival na poušti není tak strašně hezký, jak si myslíme?
1: Proč myslíš?
0: Ty jsi byl na poušti teďka, že jo?
1: Byl jsem na poušti,
0: ano. Nebylo to úplně ono?
1: No, byl jsem z toho tak trošku, abych to řekl slušně, v éteru na straně.
0: Ale víš, že se může stát, že jede 78 tisíc lidí na festival Burning Man do poušti jako v roce 2023. No a tam trochu zaprší. A všichni tam uváznou. Úplně jako všechno,
1: tak to bych
0: technika,
1: si dokázal,
0: všechno.
1: Dokázal bych se představit za
0: tom
1: deště.
0: V tom tekutým písku, to je mazec. V roce 2023 na Burning Manu právě zapršelo. A všichni tam uvázli, kdo tam přišel autem, kdokoliv, cokoliv, tam se nechávali, prostě stage, všechno. Nikdo nemohl odjet, než se to vyslyšilo.
1: Hele, já v té poušti nemohl ani chodit na to, že
0: počkej,
1: autem.
0: To, ale to nebylo pískem.
1: Ne, ale tak jako je pravda, že my jsme čochtali po dunách různě.
0: No,
1: chtěli jsme se dostat na jedno určitý místo a když už jsme byli před cílem, tak nás vyhodili policajti, jestli jsme prý normální, vole, že je orkán.
0: Češi, no. Na Fresh Radio, MDMA Therapy, právě posloucháte speciálku s Burning Man a s Petrem a Sondrou.

0: posloucháte s Rešádem a pořadem M&D.
1: Co je to?
0: Normálně jsem se tak koktal, nikdo to nepoznal, že ne?
1: Nikdo to, ne.
0: Pořadem M&D, mý terapii samozřejmě.
1: Na Fresh Rádiu, ano.
0: Petr nám chce něco říct.
1: Ne, já se chci něco zeptat.
0: A jej.
1: No, festivaly vynecháme tentokrát, abych tě ještě jako neprudil, ale ty jsi byl taky v cizině.
0: Kdy? Já tam jsem celkem často.
1: Vzhledem k tomu, když jsi nemohl zúčastnit nahrávání pořadu.
0: Ano, ano, přeminulý pořad jsem nemohl být. Byli jsme na pánské jízdě.
1: Kde jsi byl? S kým jsi tam byl? Co jsi tam byl?
0: Ne, byl jsem na Gran Canaria. Obyčejná pánská jízda na týden, prostě vylivačka mozku.
1: Jasně, oteklý kotníky, pohoda, biologický průzkumy.
0: Tak.
1: Biologický všechno průzkumy jsou důležitý.
0: Všechno proběhlo naprosto v pořádku, bar byl non-stop, první hotel, kde jsem potkal bar non-stop, samoobslužný, že jsi tam mohli 3 ráno dojít udělat kafe, natočit si pivko, prostě cokoliv, jak, všechno jak má být.
1: Jasně, takže přijdeš z pláže, dej se na 2 hodiny vyspat a dej zase na geologický průzkum.
0: Jo. Přesně tak, geologický průzkum Sahary.
1: Jasně, pozdravím Zuzku z geologického průzkumu. Tak jo, jdem dál.
0: Už nám toho moc chybí, dneska posloucháte speciální MDMA terapii v tom, že jedeme Burning Man festival, jako ten speciál, věnujeme se tomu celý pořad. Mně se to líbí, já tady k tomu mám i vizuál, takže jako,
1: napište nám.
0: Kdyby to nebylo tak daleko, tak bych tam fakt jel. Jako já, jako metalista. Jako, ale bohužel to je v Nevadě.
1: Vzhledem k tomu, že jsme nebyli na tady na Daxi v Praze na Stefanu Bodzinovi, tak jsem zvolil tohle jako náhradu, kdy mi nemůžeš utíct. Nebo jako můžeš, ale kam jdeš?
0: No a na závěr si dáme ještě, nebo na závěr, ještě se neblížíme ke konci, ale na závěr si dáme ještě nějaké jiné věci.
1: Metal?
0: Ne.
1: Tak to je dobrý. Takže
0: to by nepatřilo do našeho pořadu, přeci. MDMA Therapy on Radio Fresh.

na DAB Plus a v celém Česku. MDMA. Terapie. Ondřej Houska-Med a Petr Košťál.

0: Man.
1: Burning Man, yeah.
0: Z Navadské pouště.
1: Přesně tak.
0: To nám právě skončilo a máme tady pro vás na závěr pár skvělých songů a já jsem na ně zvědavý, Petr je uvede. Neuvedu, proč?
1: Ale samozřejmě, že uvedu, je to klasicky z mýho playlistu, začíná to New Europe Run, která bude na Špelasu letos v Brně, někde v červenci tuším, nebo možná v srpnu. Každopádně skvělá příležitost jít se podívat na výbornou producentku DJku a hezkou ženskou. Teď je otázka, jestli je to prostě jakoby sex sales, jestli to prodává hezká holka a ta hudba je špatná, nebo ta hudba je vážně dobrá a dělají hezká holka.
0: Necháme posoudit naše posluchače.
1: To by museli vidět. Jenom slyšej.
0: No ne, tak dobře. Uděláme to jinak. Posluchači posoudí muziku, my posoudíme vizuál.
1: Je to dobrý nápad?
0: Já jsem ji ještě neviděl, já se to tady nevygooglím.
1: No, dobře.
0: A to můžou vlastně ostatně
1: všichni.
0: Naši posluchači.
1: Ale pokud, pokud neřídíte mobilní automobil, tak negooglujte, prosím, asi si řídíte tak.
0: Mobilní automobil.
1: A ty neděle jsou náročný.
0: Já bych pochopil mobilní studio, ale no,
1: mobilní automobil. No, proč si v tom rejpeš?
0: Je neděle, blíží se půlnoc za hodinu až tady.
1: No,
0: tak
1: no,
0: jako, no, já to chápu, že jsi unavený.
1: Ten týden byl fakt dlouhý.
0: No ale neboj, za hodinu
1: už
0: až tady začne
1: nahrávání. Od té doby, co ježíš na dovolený a ne s tebou, tak se s tom vypad z toho nahrávání.
0: Ale dobře, nechme to být. Zdravíme všechny posluchače Fresh Rady.
1: Ne, počkej, rozeber to mě zajímá.
0: No ne, letos si mohl letět tam na dovolenou.
1: Ano, ale byl jsem v pracovním procesu a bohužel příští týden, rok.
0: Je Ibiza.
1: Dáme
0: Ibiza je jasná, mám jí určitě slíbenou.
1: A myslím si, že bychom mohli i Ibizu jakoby vysílat.
0: To klidně můžeme, tomu to se nebrání.
1: Výborně, takže pokračujeme na další hudbu. New Rap Ran and Morning Dew. Fresh Radio.

0: jede i na DAB+. A v celém Česku. MDMA. Terapie.
1: No, a takže vážení posluchači, máme tady náš krásný konec s Ondrou a s Petrem na MDMA, tedy opět na Fresh Radio.
2: Co je krásnýho na koncích, prosím tě?
1: My? To jsem úplně nádherný.
2: Je pravda, že doma nás nepoznají, ne. Já myslím samozřejmě
1: samozřejmě. Každopádně chtěli bychom se s vámi rozloučit z našeho speciálního dílu Burning Mana, kde jsme se věnovali celému festivalu, jak hudbě, tak vlastně tomu, jak to celý vzniklo, jak to vypadá, funguje. Doporučujeme na YouTube najít Burning Mana 2024, kterýmu byl věnovaný tenhle díl, a chtěli bychom se tady ještě s naším Romanem, který tady na nás kouká.
2: Já ho vyfotíme někam. No, to je náš tygr.
1: Ale on, je to náš tygr, no. Na té sedačce vypadá úplně smutně. Ale
2: když jsme u toho na odlehčení nakonec pořadu, víš, jak jsem k němu přišel?
1: To jsi říkal možná, že jsi kupoval Vojtovi, ne?
2: Nebo ne, a to už já ho mám, člověče, 15 let, to je toho tygra.
1: 15 let s tebou jezdí Roman, jo?
2: A 15 let mám Romana, no. Teď toho přátelé obrovský plyšák. Obrovský plyšák tygra, kterýho jsem si koupil, protože jsem chtěl udělat, ježišmarja, něco jsem doma pokazil, ještě s mojí bývalou přítelkyní. Tak jsem chtěl žehlit a to je to jako na AMV za 3 500 plyšák mi přišlo jako dobrý nápad. Před 15 lety, jo, dneska by to stalo tak 7.
1: Ale Roman je tady stále s námi.
2: Je tady s náma stále. Domů jsem ho do nového s novou mojí vlastně nynější ženou.
1: Motaj se v tom.
2: Nebo tam. S mojí ženou, s kterou už jsem 10 let.
1: Ano, zdravíme ženatý, momentálně. Zdravíme.
2: A prosto šťastný, zdravíme. Tak jsem ho přinesl, říkám, hele, ona mi ho Janča nechala, mě líto toho vyhodit. No tak si to někam odvez.
1: Takže od té doby jezdí Roman všude s Ondrou.
2: Od té doby je v našem, na našem skladě a
1: No, je tam. Takže doufám, že se vám dnešní díl líbil. Napište nám všude možně, jenom ne na WhatsApp, Fresh Radio.
2: Ideálně pomocí našich aplikací.
1: Aplikace ideální. Jestli byste chtěli pokračovat v těchto speciálkách, kde bychom vám představovali celosvětový festival, jejich fungování, hudbu a
2: pouštěli samozřejmě muziku z těch festivalů.
1: No jako asi, co bychom tam pouštěli jinýho? Jako no, záznamy z jídelních stánků, nebo
2: hele, a to jsem jednou byl na Metalice. To bylo v Milovicích na letišti.
1: Tam můžeš na Metaliku.
2: No ne, ale počkej. Začala hrát Metallica a já jsem tam potkal, zrovna jsem musel někam na toaletu a potkal jsem tam známého tady z Havlíčku a Brodu, který tam měl stánek s oblečením. Takže jsem slyšel jenom první písničku Metaliky a pak jsem tam zabřet s tím stavem.
1: Pak ráno jsem se probudil někde na festivalu.
2: Ne. Doposlech jsem si Metaliku ze stánku a bylo to taky skvělý. Pili jsme růd.
1: Doposlechl jsi s Metaliku ze stánku. Co ti na to mám říct? No.
2: A sice jsem byl odstrčený.
1: Sice jsem byl na státní opeře, která tady má vystoupení jednou za rok, kde tady hraje milion lidí, ale já jsem byl na baru, ale v klidu.
2: Něco v tom. No to ti nemůžu říct, jak jsem dopadl na Iron Maiden, že?
1: Možná si to nechme na příště. Necháme se historky z Maidenu. Mohli bychom udělat další
2: pořad. Ne, z Maidenu, z Iron Maiden.
1: No, Iron Maiden, říkal z Maiden. No to je jedno.
2: Ne.
1: Ty jsi říkal, že tam...
2: Já jsem ti to už říkal, jo, ale tak třeba by to mohlo zajímat naše posluchače.
1: Dobrá.
2: Já třeba Iron Maiden mám strašně rád, ale starý věci. Úplně to miluju, ale ty nový mě absolutně nebaví.
1: Jo, my si to řekneme dneska. Aha, dobře.
2: Jo, ty...
1: Pokračuj.
2: Ale už to, on už to pár let je. Na výstavišti byli Korni.
1: In Flames,
2: bylo to skvělý.
1: Soulwork.
2: Užili jsme si to, prostě bomba. Headliner večera, Iron Maiden přišel na scénu. A začali hrát ty nový písničky, že jo? Já nemám rád, který mě nebaví. Prostě není to ta nostalgie. No tak po třetí písničce, pak co se jedeme, ne? Aspoň nebudou kolony.
1: Vyhlem se frontám.
2: Jo, já se narážím na tu tvoji hlášku, že jo?
1: Ano. Přemýšlím, jestli mám něco podobného, kde jsem vlastně byl na koncertě a někdo mě tam stopnul vlastně s tím hudebním jakoby projevem, že bych jako odjížděl domů. No většinou se tam byl dělat, takže vlastně ne. Když prostě to musí zvučit nebo tam svítit, tak nemůžeš prostě.
2: Ale, mám ještě jednu historiku, která jsem si vzpomněl, že to je zvonat od těch Iron Maiden, jsem byl s kamarádem, říkajme mu Peggy. A byli jsme...
1: Říkajme mu Poggy třeba.
2: Ne, to je jedno. On dělal u jedný nejmenovaný firmy.
1: Sekty.
2: Sekty, ne.
1: ne, firma.
2: A byli jsme po cestě, byli jsme na Bison Firefest a po cestě jsme z Praze u firmy vyzvedávali jeho nové firmní auto.
1: Zeptám se, prosím,
2: úplně mě, nové
1: co
2: auto.
1: To je za festival, jako já absolutně nevím, o co jde a posluchači nejspíš taky ne.
2: Není to úplně do našeho pořadu festival.
1: A dobře, pokračujeme.
2: Ale vyzvedávali jsme v Praze nové firmní auto, měl 200 kilometrů na jeto. Spali, festival super, užili jsme si to, spali jsme v autě, s tím, že tam jsme jenom...
1: Spolu?
2: No ano, spolu, ale ne spolu. S tím, že se vyspíme a ráno jedeme, takže jsme si ráno dali nějaký párek v rohlíku, ještě jsme tam sehnali nějakou kolu a jedeme. A nové firemní auto, vyjíždíme z parkoviště, až jsem mu to říkal. A hele, tady je beton, no, kamenej, obrubní, nebo pangate, ne obrubní,
1: ale jako jste měli párek v rohlíku.
2: Kam hlavně je rovně a nezatáčej hned doprava. Ale jak kdybych to před 5 sekundami neříkal, že jo?
1: Sekundama.
2: Takže nové firmní auto, které mělo v tu chvíli tak 260 km na jeto.
1: Tak mělo najednou 10 tisíc.
2: Rozpáral ho jak konzervu.
1: Nekecej.
2: Jo, o ten kamenej pangate. A takovýhle příhody se mi dějou furt. No nic, ne, my vám přejeme dobrou noc, jste mi rádi, že jste poslouchali Fresh Radio a pořád MDMA terapii a za 14 dní se budeme s váma těšit.
1: Přesně zase. Tak. A napište nám, jestli chcete nějakou další speciálku, nebo máme pokračovat v našich oblkých věcech. Mějte se krásně, zdraví vás Ondra a Petr na Fresh Radio MDMA terapii a uslyšíme se příště.
2: Dobrou noc.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Já jsem fentanyl míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po městě dvoustovkou v AMG, respekt je vždycky

0: jako jsem ho zářil.
1: Nedělám to pro kež ani slávu, chci jen vidět smutný výraz v jejich tváři. Jak dávali minula pro se náděj, a ty jsem číslo jedna jako Penny Hardaway. Ještě nebyl ani poločas z

Fresh Radio. Fresh Radio. DAB FM anebo apka Fresh je všude.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Čekuj FreshRadio.cz
2: Fresh Radio
3: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.